hledal jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

sehen.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy

0: bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

se pohled stáčí a marně kolem rozhlíží se tmou. Vedle mě je místo prázdný, stejně jako cesta.

Vírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Míša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Míšu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debutem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámit si teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman for handu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bert Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní z Krexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

0: život je přece krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno. A teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já to na tobě vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: Ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se taky ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Ne. Hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: no,
0: krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet, nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět bych provokoval bitku, tentokrát s Eskamiliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Duna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ano. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeringa, zdraví. Zdravím paní Petru,
6: velmi
8: naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám půjde. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme. Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia.
6: Dobrý den.
9: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové Čeho? Tradiční hezké halo. Jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujeme, třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba František Netoli.
3: Zdravíme.
10: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
6: Aha.
3: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle. Takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo. Mějte se hezky. Naschledanou.
6: Naschle,
10: děkuju.
3: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane. Sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Ho,
12: host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůže jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím?
13: Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš s pošťákem.
13: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Hmm? Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
6: Aha. To jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
6: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
3: To byla cizí. Italská.
6: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88.
6: No, jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
6: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra asi tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu
2: hudbu.
1: To
2: byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: povede. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý
2: a
1: Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím, pěkně prosila bych Béčko.
1: Ano, děkujeme za vážnost. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šouply. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bejčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no,
1: Dalibor
2: Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to
4: a
2: nevadí.
4: A to byla televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
1: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A já jsem...
5: Že se o ní tak hezky
1: je to pracné,
5: stará.
1: Ale...
2: Helete se, to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: já ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá, říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přišel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, na Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, ano. Vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít podruhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u Nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik.

0: sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
1: ano,
0: Mládek. Už
1: ví,
0: Petra, co bude dneska na večeři?
1: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
0: A jo? Proč se obáváš? Vždyť
1: no,
0: to je
1: protože to rozumíš,
0: jídlo.
1: To tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
0: Myslíš pana Pracného.
1: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
0: Takže přejeme ale dobrou chuť.
1: Bude to drama.
0: Ano,
1: to
0: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
1: Naschle.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově roste poptávka po pečovatelské službě, ta přijme od ledna nového zaměstnance. Zrestaurovaný palmový skleník na zámku Valeč bude přístupný veřejnosti. Starším seniorům by se mohly navýšit důchody, návrh v úvodním kole podpořili poslanci. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Tým pečovatelské služby v Chodově se od ledna rozšíří o jednoho pracovníka v sociálních službách. Vytvoření nového pracovního místa schválila rada města kvůli rostoucí náročné péči a zvyšující se poptávce.
2: Důvodem je nejenom pozvolný nárůst počtu klientů, ale především zvyšující se rozsah a náročnost péče, kterou potřebují. Služba se stále častěji stará o klienty ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti. Někteří mají výrazně omezenou pohyblivost a v určitých případech jim musí současně pomáhat dva pracovníci. Poptávka také roste v odpoledních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Do zámeckého areálu ve Valči se opět vrací historický skleník. Pochází z konce 19. století a přivezený tam byl v minulosti z Vídně. Konstrukce, která je vysoká 15 metrů, bude sestavená do konce září. Příští rok na jaře pak bude zasklená. Skleník bude přístupný veřejnosti, říká kastelán zámku Miloš Bělohlávek.
3: My navíc plánujeme, že by v něm mohla být i kavárna, to znamená, až venku nebude úplně příjemně, tak naopak u nás ve Valči si budete moct sednout do skleníku s kávou pod palmu a my bychom byli rádi, kdyby všechno šlo jak má, tak skleník by byl otevřený někdy během příštího roku.
0: Za opravu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Další opravy se týkaly i přilehlých skleníků a celého areálu zahrady. Celkové úpravy vyjdou na 40 milionů korun. Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze. Počítá s tím novela, kterou v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun, znovu pak v 85, 90 a v 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
4: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
0: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Dnes bude zataženo, o prodlouženém víkendu se ale vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převážně slunečno, noční teploty spadnou i k 5 stupňům. Podle meteorologů se ráno můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude mezi 18 a 23 stupni a v pondělí na den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až na 25 stupňů.
1: Sport.
0: Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to napsal na svém webu. Míň koní bylo ve slavném dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, ráno v údolích místy mlhy, odpoledne až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po 10 letech opustila velké hudební vydavatelství a založila si svoje. A dnes česká zpěvačka Leny vydává desku. A je to její nejvíc osobité album, když jí nikdo nestál za zády a neříkal, co a jak má dělat. Tak to uslyšíte od ní už za pár minut v pátečním Dobrém ráno, které právě teď 5 minut po 5. hodině začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Já vám všem přeji příjemné vstávání do nového dne 25. září a aby bylo skutečně příjemné, tak ho otevřeme spolu s písničkou od Zuzany Norisové. No a za malou chvíli dáme taky slovo dětem ve veselé ranní anketě Ahoj rádio. Uslyšíme odpovědi na otázku, co nebo kdo je to debakl. Tak ať se máte s námi i dnes hezky. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co nebo kdo je to debakl?
1: Že když padají listí anebo sníh.
2: Jako, že mezi sebou hovoří nějak.
3: Nějaký zloděj.
4: Nějaký postižený.
5: Nějaký inzorát.
6: Když se zkouší nějaká věc.
7: Když se třeba někdo pere asi.
8: A nebo že někomu zlomí nohu.
9: Když vychází slunce.
10: Třeba když se někdo nedává zprostě a tak.
11: Když někdo zrobí.
12: Nějaký pták.
13: Nějaký zvíře.
14: Pes.
15: Nějaký magor.
16: Nějaký člověk, co není normální.
17: Pako.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je čtvrtý na 6:01, venku máme jasno a teploty se nám pohybují mezi 3 až 6 stupni Celsia a místy se vyskytly i přízemní mrazíky. A po chladném ránu bude první polovina dne slunečná. Ráno a dopoledne tedy čekejme jasno nebo skoro jasno, na Chebsku a v Pohoří i s mlhou, kolem poledne a odpoledne přechodně, k večeru a večer začne oblačnost zvolna ubývat, později až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupají na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 9 do 12 stupňů. Vane slabý vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Příjemný začátek pátečního rána přejeme všude tam, kde jste si nás naladili. Za 9 minut bude 17:30 a dobré ráno plné informací a písniček je na svém rozjezdu. A teď ho vyplní první ranní příspěvek o zpěvačce Leny, která ráda experimentuje a nechce být zpěvačkou jednoho hudebního žánru. I tak má ale Leny nejblíž k roku. Česká zpěvačka právě dnes vydává novou desku nazvanou Good Omens.
1: Po 4 letech vydáváte nové album. Byly to dlouhé 4 roky a nebo je to tak jako akorát?
2: Já si myslím, že je to akorát, bych tak řekla. Já jsem si lehce zkusila nějaký projekty tam jako vsunout do toho mezidobí, bych tak řekla. Protože jsem vydala i live album, na který jsem velmi hrdá. I pro jiný lidi by to mohla být jako změna žánru, ale já jsem to tak jako obkroužila všechno a vrátila jsem se, myslím si, zpátky k té svý rockový srdcovce.
1: Aktuální album je pro Leny přelomové, po 10 letech totiž opustila velké hudební vydavatelství a nové písně tak vydala sama za sebe, jako nezávislá interpretka.
2: Jelikož vím, jaký emoce jsem do toho vložila a že jsem vložila tu pravou Leny do toho, tak samozřejmě můžu potvrdit, že je to ta pravá Leny.
1: Fanoušci ale na albu najdou nejen autorskou tvorbu. Leny naspívala i legendární song zpěvačky Joan Osborne, One of Us.
2: My jsme ji s naším pořád poslouchali na můj popud, teda stále dokola v autě, protože je to v podstatě legendární do dneška písnička. A myslím si, že perfektně symbolizuje dobu přelomu jako 90. let roku 2000, ze kterých jsme hodně s Filipem Vlčkem, producentem toho alba, čerpali i hudebně, vlastně v různých jako směrech.
1: Do konce roku má Leny na programu 2 koncerty. Jeden bude v pražském klubu Roxy a ten druhý v Londýně. Jiří Štefl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Zastupitelé Horního Slavkova schválili smlouvu s novým dodavatelem tepla. Zakázka má hodnotu přibližně 1,2 miliardy korun. Teplo bude město dodávat od února příštího roku. Současná smlouva se společností ČES skončí po 10 letech v lednu. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Šemnice na Karlovarsku dokončila v místní části Dubina nové multifunkční sportoviště za necelé 3 miliony korun. Třetinu ceny pokryje dotace, hřiště má umělý povrch a veřejné osvětlení. Součástí areálu bude taky hřiště pro malou Kopanou, basketbal, volejbal nebo tenis. Ve Valči dokončili dobrovolníci značení nové turistické trasy. Červeně značená stezka vede do Ústeckého kraje a o víkendu bude mít svoji oficiální premiéru během tradičního turistického pochodu barokní krajinou Valče. Důvěra v českou ekonomiku v září meziměsíčně klesla o procentní bod na 99,5 bodu, níž byla naposledy loni v dubnu. Snížila se u podnikatelů ve všech odvětvích kromě obchodu. Důvodem je hlavně výrazné snížení poptávky v průmyslu. Umělá inteligence společnosti OpenAI v červnu napadla australské zdravotnické weby a dostala se i k neveřejným datům. Jde nejspíš o vůbec první veřejný známý hackerský útok umělé inteligence na vládní cíle. Boxerka Lenka Bernardová má bronz z mistrovství Evropy. V semifinále kategorie do 54 kg ji porazila Finka Kaivo Ojová. V bulharské Sofii tak Bernardová přidala svou druhou medaili v kariéře. Už v roce 2022 byla stříbrná. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy nabídla Lenka Poláková a páteční dobré ráno už vyplňuje další z písniček, které jsme pro vás nachystali od zpěvačky Ilony Čákové. No a věřím, že nevynecháte ani dnešní výběr očekávaných událostí a ani dnešní tipy, jak si užít pátek a kam se vydat za kulturou. Je 17:30, tak ať se vám pěkně vstává do pátečního rána.

0: vaše ranní pohodu zpívali a hráli Rangers, Plavci a spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary načínáte nový den, pátek 25. září. A co se očekává? Tak strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít příští týden. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence, zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Papež Lev XIV. Dnes zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má také návštěvu sídla organizace UNESCO a mši v katedrále Notre Dame a stadionu Stade de France. Na čtyřdenní návštěvě Francie plánuje Lev XIV. Navštívit také poutní místo v Lourdech a město Metz v severovýchodní Francii. No a supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích anebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidé si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Za 5 minut bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na festival Sokolovská čurda, Noc vědy i například na Mezinárodní historické sympozium nebo i na hokej, tak tam všude vás už za chvíli pozveme v dnešních typech pro volný čas, ale nejprve tu pro vás máme předpověď počasí pro dnešní den 25. září.
1: Počasí.
0: V našem regionu máme jasnou oblohu, teploty se pohybují mezi 3 až 6 stupni Celsia a místy se vyskytly i přízemní mrazíky. A po chladném ránu bude první polovina dne slunečná. Ráno a dopoledne čekejme tedy jasno nebo skoro jasno, na Chebsku a v Pohoří i s mlhou. Kolem poledne a odpoledne začne oblačnost zvolna ubývat, později až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 12 stupni. Vane slabý vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. 5:45 na hodinách je 6:45.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posledního pracovního a nebo školního dne se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. A nutno připomenout, že díky pondělnímu státnímu svátku Dni české státnosti je před námi takzvaný prodloužený víkend. No a jak se ho můžete užít právě dnes?
1: Tipy pro volný čas.
0: Mezinárodní historické sympozium nabídne v prostorách Ostrovského zámku u příležitosti 500. výročí úmrtí Štěpána Šlika pohled na rod, který výrazně ovlivnil dějiny Krušnohoří i celé střední Evropy. V čase od 8.30 do 16 hodin je připravena série přednášek například na téma Šlikové, Luther a bitva u Moháče a zámek v Ostrově za éry hrabat Šliků. Varhanní koncert zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele na Nebevzetí Panny Marie na Gétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha a také Franze Schuberta. V Městském divadle Sokolov začíná 24. divadelní festival Sokolovská čurda. Od 16 hodin do 22.30 jsou na programu tři představení. Pohádka o pekelném křišťálu, komedie Ani spolu, ani bez sebe a grotesní jednoaktovka Pacient doktora Freuda. Dnešní noc vědy Institutu lázeňství a balneologie nabídne v Karlovarských Alžbětiných lázních program od 17 do 20 hodin. V rámci Dne otevřených dveří si zájemci vyzkoušejí moderní technologie, jako je virtuální realita nebo stabilometrická plošina i zajímavé pokusy z oblasti lázeňství. A v 19 hodin je připravena komentovaná procházka po minerálních pramenech Karlových Varů. Začíná u Alžbětin. Lázní. K noci vědy se připojila také Karlovarská hvězdárna Františka Krejčího, která v časech od 17.17 a 19.19 nabídne přednášky na téma komunikace ve vesmíru. Za jasného počasí bude možné od 21 hodin a 21 minut pozorovat noční oblohu. Literární festival Periferie míří do Hranic u Aše. V muzeíčku v Hranicích tam na návštěvníky od 17:30 odpoledne čeká autorské čtení, stand-up, slam poetry, divadelní improvizace i hudba. Uvádí Teodor Kravál a Filip Koryta. Za jeliny v říji je možné vydat se v doprovodu odborníků

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Záchranáři, hasiči i policisté budou mít v Karlovarském kraji společné operační středisko. Jeho stavba začala. Stavba mostu u Nových Hamrů skončí v polovině příštího týdne. Na podzim přibývá srážek se zvěří, při střetu je nutné vždy volat policii. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Lenka Poláková. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. V jednom objektu propojí všechny složky IZS, tedy záchranáře, policisty i hasiče. Součástí bude taky armáda. Jak říká ředitel krajských hasičů Oldřich Wolf, společné středisko ušetří čas hlavně při mimořádných událostech, kdy se spolu jednotlivé složky rychleji skoordinují.
5: Všechny složky tam mají své operační středisko, které je odděleno tak, aby umožňoval ten systém výkon služby, řekněme, v době míru, tak aby se nerušili vzájemně, ale v momentě, kdy potřebují součinnost křížem krážem, policista se zdravotníkem, hasič se zdravotníkem, s policistou, tak udělají 3-4 kroky a jsou vlastně s tím svým protějškem, s tím operačním důstojníkem nebo dispečerem a můžou už koordinovat svůj vzájemný postup.
3: Za stavbu zaplatí Karlovarský kraj téměř 550 milionů korun. S financováním pomohla taky evropská dotace. Operační středisko bude hotové za 2 roky. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončuje stavbu mostu v blízkosti Nových Hamrů v Krušných horách. Nové přemostění Černé vody by mělo začít sloužit ve čtvrtek 1. října. Původně chtěli stavbaři práce ukončit o měsíc dřív.
6: Téměř 100 let staré přemostění nahrazuje nová železobetonová konstrukce za více než 13 milionů korun. Termín dokončení stavbaři prodlužovali kvůli úpravám projektu. Po otevření mostu skončí dlouhodobá uzavírka silnice 3. třídy, která trvala celou hlavní letní sezónu. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
7: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
8: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
7: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě, ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
9: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 tisíc korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
7: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Podle agentury Nová Čína spolu lídři dvou největších ekonomik světa předtím mluvili o vývoji umělé inteligence nebo přístupu k Tajvanu. Ten Peking neuznává.
10: Sport.
3: Hokejisté Hradce Králové si zapsali v Tip Sport Extralize první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. Karlovy Vary v dnešním čtvrtém kole hostí od 18 hodin v Matony aréně hokejisty Českých Budějovic.
10: Počasí.
3: Dnes bude jasno, ráno v údolích místy mlhy, odpoledne až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dejte pozor, na silnici 13 u Dalovic ve směru na Ostrov se na vozovce vyskytuje olej.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Stres a úzkosti jsou mezi vysokoškoláky časté. Nejnovější monitoring Národního ústavu duševního zdraví ukázal, že výrazné psychické potíže řeší tisíce studentů. My se za chvíli podíváme na to, jak na ně reagují samotné univerzity. Ale ještě předtím vám nabídneme porci písniček, jež nestárnou, od Karla Gotta, taky Marty Kubišové, po níž si pak poslechneme řidičskou abecedu. V té vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, tak si počkejte na další díl a ať se vám pěkně poslouchá. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: I nadále hezký poslech v začátku našeho ranního vysílání přejeme vám všem, kteří jste si nás hned po probuzení naladili. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary, za 3 minuty bude 6:45 a teď si pojďte spolu s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Řidičská
1: abeceda. Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
2: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
1: A je to často řešený případ v rámci nehod?
2: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické. Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci
0: s dopravní policií České republiky. Tak a zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes anebo jiné domácí zvíře. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:17 na hodinách a pokud vás zajímá, jak bude vypadat závěr pracovního týdne, tak si pojďte teď poslechnout předpověď počasí, kterou nám přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vás vítám ve vysílání, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké počasí panuje právě teď aktuálně v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak momentálně je jasno nebo skoro jasno. V oblasti hor může být až polojasná obloha. Jinak zejména na Chebsku a v údolí Ohře se lokálně vyskytují i mlhy. Co se týče teplot, tak ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 5 do 3 stupňů Celsia. V údolích je místy až 1 stupeň Celsia.
1: Uh-huh. A s jakým počasím pak máme počítat přes den?
2: Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Zejména na Chebsku a v Pohoří tedy zpočátku lokálně i s mlhami. Během odpoledne však očekáváme postupně většinou oblačnou oblohu, přičemž potom večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 14 do 17 stupňů Celsia, na horách to bude od 10 do 13 stupňů a k tomu povene jen slabý vítr z západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: O počasí jsem si povídala s meteorologem Tomášem Vejvodou. Moc vám za to děkuji a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Zpěvačka Eva Farná nás pozdravila v dobrém ránu svou písničkou a za 7 minut bude 6:30. Začíná nový akademický rok, vysokoškolákům se rozjíždějí přednášky, semináře a postupně i přípravy na zkoušky. Takový režim může být náročný na psychiku. Podle nejnovějšího šetření Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýkali 4 z 10 studentů, kteří v něm odpovídali. Na univerzitách proto fungují poradenská pracoviště, která studentům nabízejí psychologickou i další pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
3: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
4: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
2: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá. Často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Každý pátek po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu veseleazdravie.cz.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. V jednom objektu propojí všechny složky IZS, tedy záchranáře, policisty i hasiče. Součástí bude taky armáda. Společné středisko ušetří čas hlavně při mimořádných událostech. Sokolov chystá nové licenční řízení na zajištění městské dopravy. Současnému dopravci vyprší licence na konci roku 2028 a město proto připravuje nové výběrové řízení. Radnice plánuje zachovat společnou městskou dopravu se 6 okolními obcemi. Zároveň chce upravit některé spoje podle jejich vytíženosti. Krajská správa a údržba silnic dokončila opravu silnice druhé třídy mezi Bečovem nad Teplou a Mnichovem u Mariánských Lázní. Opravili zhruba 210 metrů komunikace. Práce stály přibližně 22 milionů korun. České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala předtím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispívají změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. V Brně vznikla iniciativa Generace Vesmír pro české středoškoláky. Připravují brněnští vědci a hvězdárna a planetárium Brno. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali první české medaile na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V závodě hlídek vybojovali v italské Ivreji stříbro, vyhráli Francouzi. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme zatím hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uvařte si kávu nebo čaj, to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a ten teď vyplní písničky od Leony Machálkové a Věry Špinarové. A do té sedmé ještě stihneme ohlédnutí do minulosti v kalendáři Petra Jungmana. Tak buďte s námi.

0: Ranní pohodu přejeme vám všem, ať už nás posloucháte v Karlových Varech, v Aši, Chebu, Sokolově, Chodově či jinde. Nový den, pátek 25. září, načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje a v dobrém ránu se můžete těšit na dva hosty, s nimiž si budu dnes telefonicky povídat. A na jaká témata? Tak po 7. hodině vás pozveme na setkání majitelů historických automobilů a motocyklů. Již 10. ročník se uskuteční o víkendu v Kraslicích a jaký bude program, kolik majitelů historických vozidel přijede a na co všechno se můžou návštěvníci těšit, tak to se dozvíte od Luďka Votočky, jednoho z organizátorů této akce, s ním si budu povídat dnes krátce po 7:45. No a hodinu poté přidáme pozvánku na přehlídku Sokolovská čurda, která přivítá diváky už dnes v divadle Městského domu v Sokolově. O tom, co nabídne tato třídenní přehlídka, si popovídám s Evou Valientovou z pořádajícího divadla Bez zákulisí. Tak ať vám ani to neuteče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na horách polojasno a na Chebsku v Poohří lokálně mlhy a teploty aktuálně od 3 do 5 stupňů Celsia a v údolích pouze kolem 1 stupně. Tak přesně tak vypadá dnešní ráno v našem regionu a v první polovině dne čekejme slunečno, odpoledne pak převažující zvětšenou oblačnost.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno na Chebsku a v Pohoří zpočátku lokálně i s mlhami. Během odpoledne pak očekáváme postupně většinou oblačno a večer začne oblačnost od západu opět ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 10 až 13 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. 6.45 na hodinách je 6:45.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: green. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
2: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
1: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
3: Máme špicový hi-fi na sísrách.
1: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolov chystá nové podmínky pro provoz městské hromadné dopravy od roku 2029. Na meandru v Karlových Varech je dnes zavřená lávka přes Ohři. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. A bude jasno odpoledne až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Sokolov chystá nové licenční řízení na zajištění městské dopravy. Současnému dopravci vyprší licence na konci roku 2028 a město proto připravuje nové výběrové řízení. Radnice plánuje zachovat společnou městskou dopravu se 6 okolními obcemi. Zároveň chce upravit některé spoje podle jejich vytíženosti a řeší lepší obsluhu horní části sídliště Michal, říká vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
4: Jednou z podmínek bude doplnění vozového parku. Budou to muset být nové autobusy, jak schválila rada města, a 60% z těch autobusů bude muset být bezemisních nebo nízkoemisních, což jsou elektroautobusy, můžou to být vodíkové autobusy, ale na ty zatím asi nejsme připraveni a mohly by to být autobusy na CNG pohon.
3: V Karlových Varech je dnes uzavřená lávka u meandru Ohře. Na zelenofialovém mostě budou technici provádět revizní zkoušku zdvihacího mechanismu. Z bezpečnostních důvodů si tak lidé do 12:30 přes most nedostanou, říká mluvčí města Jan Kopál.
5: Lávku na meandru zvedáme každoročně jako kontrolní zdvih, při kterém prověříme funkčnost hydraulických mechanismů i vlastně funkčnost těch závěsů lávky, abychom věděli, že pokud bude potřeba, jsme schopni v řádu několika hodin opět zvednout.
3: Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Třeba podle Romana Horáčka je využitelná v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních kvůli citlivosti údajů bude nástup pomalejší. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a víc než 5500 je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengalského zálivu se nad něj posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady proto přikročily ke konkrétním opatřením.
6: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himaláje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Sport.
3: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. V českém týmu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňaková.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno, ráno v údolích místy mlhy, odpoledne až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 25 v zatáčce nad Jáchymovem narazilo osobní auto do svodidel. V místě se jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kdo po ránu rozsvěcuje slunce? No tak to je otázka, na kterou se zeptáme dětí v dnešní anketě Ahoj rádio. Odpovědi se dozvíme hned po písničkách, které jsou na světě už nějaký ten pátek, ale nestárnou, od Hany Zagorové a Miroš Birky. A taky se v dobrém ránu dozvíte, že kraslice o víkendu přivítají už 10. ročník setkání majitelů historických automobilů a motocyklů. A kolik veteránů se v centru města objeví a jaký bude program této akce, tak to uslyšíte krátce po 7:45. Tak ať se vám pěkně vstává do pátečního rána. Je 7:05.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo po ránu rozsvěcuje slunce?
1: Měsíc.
2: Žárovka ve vnitř.
3: Červánky.
4: Planeta.
5: Nebo třeba nebe.
6: Nebo nějaká hvězda.
7: Kouč je blázní.
8: Motorka, protože vrčí.
9: Je to jako lampa a někdo zatáhne za kabel a ono se to rozsvěcí.

0: O příjemný hudební duet se nám právě teď postarala dvojice Robbie Williams a Nicole Kidman a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do pátečního rána, které má jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na horách je polojasno, na Chebsku v Poohří se vyskytují lokálně mlhy a teploty se nám pohybují od 3 do 5 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Je 8:15 a ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno a večer začne oblačnost od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 13 stupni. Fouká jen slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž je na stupni 1. Tedy mírná.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: I nadále hezký poslech přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Za 10 minut bude 7:30 a teď přijměte pozvánku do Kraslic, do jehož centra. Se zítra sjedou historické automobily a motocykly. Jejich majitelé z Česka i Německa budou symbolicky uzavírat letošní sezónu. A co přesně tedy zájemci během programu uvidí, tak na to se teď zeptám Luďka Votočky, který se na pořádání setkání podílí a kterého mám teď na telefonu. Já vám přeji hezké dobré ráno, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a širokou veřejnost.
0: Tak jestli pak tedy víte, kolik majitelů historických vozidel zítra do Kraslic vlastně přijede a kde přesně je představíte veřejnosti?
1: Tak je to 10. ročník jubilejní a jsem překvapen. K dnešnímu datumu a dni máme 90 strojů přihlášených. Těch nepřihlášených to bude ještě asi trošku větší porce.
0: Uhum. A kde tedy přesně představíte?
1: Takže začínáme v 8:35 v Rotavtu Rotava v areálu, kde bude registrace, pak v 11:40 do 11:45 bude výstava v Šindelově u rybníka Tajch, kde se budou fotografovat všichni účastníci. A pak jedeme společně s panilou jízdou přes Jindřichovice do Kraslic. Pak budou na náměstí TG Masaryka před kulturním domem výstava a program.
0: Mm-hmm. Tak vy jste to teď zmínil. Výstavu veteránů jste tedy umístili na prostranství před kulturní dům. Připravujete tam i nějaký další, případně doprovodný program?
1: Určitě pro veřejnost a příznivce nostalgie a příznivce vůně benzínu připravujeme. Bude tam historický autobus RTO, který k nám přijíždí až z Měněveš. To je 112 kilometrů od nás, tak to už je historie samotná. Budou tam záležitosti pro okružní jízdy pro veřejnost, kde tam bude ve 12:45, 13:30 a 14:45 jízdy po záležitosti Příbrná obec Bublava Tisová. Pak tam bude BESIP, to je stánek velik zajímavý, který má letošní moto Hele motorka, takže to bude v rámci nějakých příprav bodových systémů a co se týká motorek. Pak tam máme dětskou dílničku, to bude velice příznivý a hezký pro dětičky. Máme připravený právě ten autobus RTO, kde dětičky budou na takovou zajímavou překližku vymalovávat jejich barvy a tak dále. Tak to je tak ve stručnosti, ale pak máme připravenou tu zajímavou záležitost 22 pohárů pro účastníky a pak bude zajímavá příznivá pro veřejnost tombola a nějak se budeme čílit ke konci, to bude tak 15:16 a to bude závěr.
0: Tak vy jste zmínil historický autobus RTO, tak můžete nám sdělit trošičku podrobnosti, odkud do Kraslic přijede a jestli pak třeba nabídnou jeho majitelé divákům i svezení?
1: Ano, to svezení tam bude, je připravený takový menší jízdní řád, máme tam takovou repliku autobusové zastávky původní ČSAD, to bylo dřív jako zkratka pro dopravu. Máme tam tu záležitost, že je tam o 12:45 minut výjezd pro účastníky. Bude to zdarma, tak to je příznivý pro lidi. A je to taková jízda okružní po Kraslicích, Stříbrná, Bublava a Tisová.
0: Krasličtí veteránisté zítra tedy symbolicky uzavřou letošní sezónu a v centru Kraslic nabídnou výstavu desítek zajímavých historických strojů. No a podrobnosti jsme se dozvěděli právě teď od Luďka Votočky, který akci organizuje. Tak já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Taky děkujeme a naslyšenou a zveme všechny účastníky a zájemce pro nostalgii. Děkuji.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Zastupitelé Horního Slavkova schválili smlouvu s novým dodavatelem tepla. Zakázka má hodnotu přibližně 1,2 miliardy korun. Teplo bude městu dodávat od února příštího roku. Současná smlouva se společností ČES skončí po 10 letech v lednu. Šemnice na Karlovarsku dokončila v místní části Dubina nové multifunkční sportoviště za necelé 3 miliony korun. Třetinu ceny pokryje dotace. Hřiště má umělý povrch a veřejné osvětlení. Součástí areálu bude taky hřiště pro malou kopanou, basketbal, volejbal nebo tenis. Ve Valči dokončili dobrovolníci značení nové turistické trasy. Červeně značená stezka vede do Ústeckého kraje a o víkendu bude mít svoji oficiální premiéru během tradičního turistického pochodu barokní krajinou Valče. Dnešní večer bude patřit vědě. Takzvaná Noc vědy nabídne program na víc než 140 místech po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea i další instituce. Na návštěvníky taky čekají přednášky, workshopy a interaktivní ukázky. Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila pro iránské milice. Hokejisté Hradce Králové si zapsali v Tipsport Extralize první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. Karlovy Vary v dnešním čtvrtém kole hostí od 18 hodin v Matony aréně hokejisty Českých Budějovic. A bude jasno, odpoledne až oblačno, večer opět vyjasnění, teploty do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na silnici 25 v zatáčce nad Jáchymovem narazilo osobní auto do svodidel. V místě se jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Další dopravní nehodu v Krušných horách máme hlášenou na místní silnici na Božím daru. Dejte pozor, vozovky můžou být vlivem ranních mlh a nízké teploty kluzké.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy s Lenkou Polákovou a páteční dobré ráno pokračuje dál. Je půl osmé a dvě minuty a za chvíli se dozvíte, jaké události dnes očekáváme v dnešním výběru očekávaných událostí. A potom od Kateřiny Cajtamlové a Patrika Rozehnala, jaké zdravotní neduhy dnes budou po 13. hodině řešit v pořadu Veselé a zdravě. No ale teď už nás přichází pozdravit skupina Olympic, tak hezký poslech.

0: našich frekvencích vám posíláme jednu písničku za druhou, aby se vám dobře vstávalo do nového dne. A mohlo by vás zajímat, co se očekává. Tak strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi z SPD, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít příští týden. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než 100 snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Celovečerní dokumentární i krátké filmy se budou promítat v Měšťanské besedě a na několika dalších místech ve městě. Kvůli velkému zájmu o vstupenky už pořadatelé přidali některé projekce. S komunikací hmyzu, hub nebo ovocných stromů až po komunikaci technologií a samotných lidí se mohou zájemci seznámit při dnešní Noci vědy. Do akce, jejímž letošním tématem je právě komunikace, se zapojí přes 140 institucí po celé České republice a českou vědu letos přiblíží i některá česká centra v zahraničí. Vstup je po celý večer zdarma a program je dostupný na webu. A ještě jedna ze zahraničí. Ruská ústřední volební komise dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky voleb do státní dumy. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko spojená s Kremlem se ziskem téměř 58% hlasů. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země považují volby v Rusku za zmanipulované. Za 3 minuty bude 7:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, na Chebsku a v Poohří se vyskytují lokálně i mlhy. Během odpoledne pak očekáváme postupně většinou oblačno a večer začne oblačnost od západu opět ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 14 do 17 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 10 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré a biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Přejeme pěkný den s Českým rozhlasem.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Poslední pracovní den tohoto týdne se nám pěkně rozjíždí a nemohu nepřipomenout, že některým z vás začíná takzvaný prodloužený víkend, díky tedy pondělnímu státnímu svátku. A jak to bude v pondělí s obchody? Tak supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích a nebo třeba čerpacích stanicích. Za 9 minut bude 8 hodin. Další čerstvé zprávy z regionu i ze světa pro vás na tento čas chystá Lenka Poláková, tak si na ně počkejte. A nezapomeňte, dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a Kateřinou Cajtamlovou, kteří nás teď přichází pozdravit a taky prozradit to dnešní téma.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí? Čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz anebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: www.humoriada.cz Fotogalerie z výjezdů Humoriády na cestách. www.humoriada.cz Medailonky našich humoriádníků, včetně fotek ze zákulisí. www.humoriada.cz Místo pro objednání knížek z edice Humoriáda. www.humoriada.cz Internetová adresa pro všechny milovníky laskavého humoru.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Stavba společného operačního střediska IZS v Karlových Varech bude hotová do 2 let. Český prezident ukončil návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Poslední den strávil v Nebrasce. V Karlových Varech se dnes uskuteční farmářské trhy a bude jasno, odpoledne až oblačno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska složek IZS. Hotová bude za 2 roky a kraj za ně zaplatí téměř 550 milionů korun. S financováním pomohla evropská dotace. Nová budova umožní, že na jednom místě budou jak záchranáři, hasiči, policisté, strážníci, tak i armáda České republiky, potvrdil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Schneider.
3: Z hlediska i zabezpečení obrany České republiky my budujeme systém zajištění obrany státu a primárně jde o sdílení dat a informací z jednoho místa. Bude určitě součástí právě ve vazbě na teritoriální síly, které máme v každém kraji, a samozřejmě bude tam minimálně, jak se říká, ve směně jeden člověk. V případě potřeby tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
2: Tím, že budou složky IZS na jednom místě, umožní to rychlejší koordinaci v případě mimořádných událostí. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
4: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
5: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
4: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V Karlových Varech se dnes uskuteční další farmářské trhy, tradičně na prostranství u městské tržnice. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí radnice Helena Kyselá, k prodeji bude v nabídce pečivo, cukrářské výrobky, uzeniny, lahůdkové sýry, rybí saláty, italské speciality, sirupy a bylinné kůry. Chybět nebudou ani farmáři s letošní sklizní ovoce a zeleniny a čerstvě řezanými podzimními květinami. Naposledy bude k ochutnání burčák. Prodej začne v 9 hodin a potrvá do vyprodání zásob. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezonu. V pražském Rudolfinu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
6: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
7: Úžasný, úžasný.
8: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
7: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
6: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna, podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy v Itálii ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chloupka, Kratochvíl a Rohan.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, k večeru pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Pane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nehoda osobního auta na silnici 25 u Jáchymova je už odstraněná a místo zcela průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tak jestli pak víte, jaká rostlina má nejdelší listy? Už za chvíli se to dozvíme z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka. A v dobrém ránu se taky vypravíme do Sokolova, kam míří opět také amatérské divadelní soubory na přehlídku Sokolovská čurda. Diváky přivítá už dnes v divadle Městského domu v Sokolově, tak si počkejte na podrobnosti a užijte si další písničky, které tu pro vás máme. Od Ivety Bartošové a Jitky Zelenkové hezký poslech přeji. Je 8 hodin a 6 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Britská dvojice skupina Pet Shop Boys si také našla jedno z míst v našem pátečním programu a pokud vás zajímá, jaké bude dnes a o víkendu počasí, tak si pojďte teď poslechnout meteorology.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a ve vysílání vítáme meteoroložku Petru Polívkovou, kterou mám na telefonu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak prozraďte nám, jaké počasí nás čeká právě dnes.
2: Tak teď ráno a dopoledne budeme mít ještě jasno až polosno, tady méně oblačnosti a postupně v těch odpoledních hodinách by nám mělo oblačnosti trošku přibývat, bude většinou oblačno, ale večer opět ta oblačnost začne ubývat, takže tam se opět začne vyjasňovat a ty nejvyšší denní teploty mezi 14 až 17 stupni dnes na horách tam by mělo být někde kolem 12 stupňů a vítr bude slabý a bude foukat ze západních směrů o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
0: Tak takové předpověď počasí pro dnešek a máte pro nás i výhled počasí na víkend?
2: Určitě v těch následujících dnech se bude postupně slabě oteplovat, nebo bude se oteplovat a bude relativně slunečno, i když ne úplně bez oblačnosti a mohou se také vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ta pravděpodobnost jejich výskytu bude se postupně zvyšovat, takže zítra bude ale oblačnosti méně oproti neděli, tam bude skoro jasno nebo jasno. V těch nejnižších nebo v ranních hodinách, v těch nižších polohách se mohou ojediněle vytvářet mlhy, zejména na Chebsku a v údolí Ohře, které se budou ale postupně rozpouštět a v neděli ta pravděpodobnost je o něco vyšší těch mlh a také se nám odpoledne bude odpoledne více oblačnosti a bude mít tedy přechodně až oblačno, ale jinak relativně slunečné počasí. Nejnižší noční teploty budou v sobotu mezi 7 až 4 stupně Celsia při uklidnění větru až 2 stupně a v neděli tam by mělo být o něco tepleji mezi 9 až 5 stupně Celsia při uklidnění až 3. A oba ty dva dny se mohou ještě objevit přízemní mrazíky, větší pravděpodobnost je v sobotu. Nejvyšší denní teploty, jak jsem říkala, se nám bude oteplovat, takže v sobotu mezi 18 až 21 stupni a v neděli mezi 19 až 22 stupni Celsia. Oba dva dny budeme mít vítr slabý, většinou proměnlivý o rychlostech do metrů za vteřinu.
0: Říká meteoroložka Petra Polívková, moc vám děkuji za předpověď počasí a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Další z písniček od nás pro vás, Tabáček a kapela Činasky. Za 8 minut bude 8:30. V Městském divadle v Sokolově dnes odpoledne začne třídenní divadelní přehlídka Sokolovská čurda. A já už je zdravím přímo do Sokolova Evu Valientovou z pořádajícího Divadla bez zákulisí. Zdravím vás po telefonu, hezké dobré ráno.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak nejen v Sokolově, už díky vaší přehlídce všichni vědí, že čurda je taková velmi malá epizodní role s minimem textu. A taky to, že Sokolovská čurda je divadelní přehlídka, tak pojďme si říct tedy, jak bude vypadat ten letošní ročník, kdy přesně se koná a kolik nabídne představení.
1: No tak letošní 24. ročník začínáme dneska a končíme v neděli 27. září a během těch tří dnů nabídneme celkem 9 představení, což je zatím maximum, co jsme nabídli během přehlídky. No a konat se to bude klasicky v Městském divadle v Domě kultury v Sokolově.
0: Můžete našim posluchačům přiblížit, jak bude vypadat ten dnešní zahajovací den, koho tedy diváci uvidí?
1: No, tak docela nabitě, už nás čekají první tři představení. Klasicky začínáme pohádkou a pak máme jednu takovou rádoby komedii a večer pacienta doktora Freuda, takový těžší téma.
0: Mm-hmm. A kdo všechno tedy patří k divákům čurdy? Koho tedy budou vystupující soubory chtít asi oslovit?
1: No, naše přehlídka je žánrově velice pestrá a nabízí představení všeho druhu a v podstatě každý divák milující různý žánr si u nás, myslím si, vybere. A právě protože máme zájem i o dětskýho diváka, tak vlastně už tradicí se stalo, že začínáme pohádkou a myslím si, že to všichni od nás očekávají.
0: Mm-hmm. Tak vy jste to zmínila, že už program tedy prvního dne je žánrově pestrý. Tak co nabídne v sobotu a v neděli?
1: No, máme tam samozřejmě komedii, černou komedii, ale i vážný téma, tak zamyšlení, který každýho nutí přemýšlet jak o sobě, třeba o svém svědomí, nebo o tom, jak se postavit k problémům dnešní doby, se kterým se asi potýkáme všichni.
0: Mm-hmm. Sokolovská čurda je výjimečná tím, že nabízí na rozdíl od jiných akcí souborům nejen možnost si u vás v Sokolově zahrát, ale i vidět tvorbu, svou tvorbu jinýma očima. A to díky tedy zvláštním seminářům. Můžete objasnit, o co jde?
1: No, oni to asi tak úplně zvláštní semináře nejsou, je to takové povídání o viděném s lektorem, s herci, ale i s diváky a vlastně se tam povídá o tom, co se líbilo, jak bylo představení vnímáno, no a vlastně můžou se tu i objevit rady nebo nápady pro další práci těch souborů, ale podstatný je, že to všechno probíhá takovým přátelským duchu, bez nějakého tendenci poučovat někoho druhého.
0: Vaše divadelní přehlídka je sice nesoutěžní, ale stejně budete v neděli po 16. hodině vyhlašovat Sokolovskou čurdu, je to tak?
1: Ano, budeme. Vedle toho vlastně vyhlašujeme ještě další dvě ceny. Vyhlašujeme Zlatýho vrtíka Vaška Junka, to je za scénu. A pak v podstatě jako nejlepší představení obecně jakoby to. Ale v podstatě hlavní je ta malá čurda, kdy sice vy jste zmínila, že to je takovej malej text, ale ona to vždycky nemusí být živá postava. Naši čurdu už dostala Loutka, anebo i nepřítomná postava, o které se jenom ve hře mluvilo a byla hodně důležitá pro tu.
0: Říká v dobrém ránu Eva Valientová z Divadla bez zákulisí ze Sokolova, kde dnes odpoledne tedy začíná divadelní přehlídka Sokolovská čurda. Já vám děkuji za rozhovor, zlomte vás.
1: Čet vás vem a tentokrát na viděnou v Sokolově.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 9.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V areálu Krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. V jednom objektu propojí všechny složky IZS, tedy záchranáře, policisty i hasiče. Součástí bude taky armáda. Společné středisko ušetří čas hlavně při mimořádných událostech. Sokolov chystá nové licenční řízení na zajištění městské dopravy. Současnému dopravci vyprší licence na konci roku 2028 a město proto připravuje nové výběrové řízení. Radnice plánuje zachovat společnou městskou dopravu se 6 okolními obcemi. Zároveň chce upravit některé spoje podle jejich vytíženosti. Tragickou nehodu malého letadla u letiště Cheb loni 2. března způsobil nečekaně otevřený kryt kabiny. Podle Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod se jej 57-letý pilot v nízké výšce pokusil zavřít, ztratil kontrolu a havaroval. Letoun měl jednopolohový zámek, přestože výrobce doporučil jeho výměnu za dvoupolohový. S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ruská ústřední volební komise dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky voleb do státní dumy. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko spojená s Kremlem se ziskem téměř 58% hlasů. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země považují volby v Rusku za zmanipulované. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest. Kvůli ovlivňování zápasů má zákaz činnosti na 20 let. Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se v úseku Březová u Sokolova Nové Sedlo pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pátek 25. září, to je dnešní datum v kalendáři. A ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary zdravíme teď všechny ženy a dívky jménem Zlata. Toto ženské křestní jméno nezapře slovanský původ a také jeho význam je patrný na první pohled. Je spojený s drahým kovem, tedy přímo zlatem. Významem jména Zlata je tedy skutečně zlatá. No ještě dodám, že se jedná o překlad římského jména Aurelia, kořeny jména tak sahají až do dob starého Říma. Tak pro zlaté, zlaty, zlatky, tu máme písničku k svátku od zpěvačky Anika. No a už za 8 minut budeme soutěžit, tak nás poslouchejte dál.

0: S písničkou od Tomáše Linky jsme si zpříjemnili naše ranní vysílání, naše ranní proud pohodové muziky. A pokud si občas rádi zajdete do kina na nějaký ten pěkný film, tak by vás teď v dnešní soutěži mohly potěšit vstupenky do karlovarského multikina Premier Cinemas. Vyhrát je můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Na hodinách 8.41 a v dobrém ránu hrajeme o dvě vstupenky do multikina Premier Cinemas Karlovy Vary na dámskou jízdu Premier Ladies s doprovodným programem a předpremiérou filmu Tango pro tři, která proběhne v úterý 29. září od 18 hodin. Tango pro tři je romantický taneční film o druhých šancích, odvaze začít znovu a síle změnit nejen vlastní život. No a vy se na něj, na tento film, můžete zajít podívat se vstupenkami od nás, když se dovoláte na naše telefonní číslo 221 55 37 37 a správně zodpovíte mou dnešní soutěžní otázku. Tak kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Zdraví, Mirka.
0: Odkud voláte, Mirko? Prozraďte.
1: Z Karlových Varů.
0: Dobře, tak ještě než vám položím otázku, zeptám se, jste řidička?
1: Ne, nejsem.
0: Ajajaj, tak já doufám, že si poradíte s tou dnešní otázkou. Od 1. listopadu totiž opět nastane povinnost mít zimní pneumatiky, pokud se tedy na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy. Mirko, budete vědět, jakou minimální hloubku dezénu musí ze zákona zimní pneumatiky u osobního vozu mít? Chcete možnosti?
1: Nápovědy, prosím.
0: Dobře, dáme 4 mm, 5 mm nebo 6 mm. Kolik tak můžou mít?
1: Tak dáme 4.
0: 4 dáváte. Tu nejmenší variantu volíte. No, je to tak, ano. Já jsem vás trošičku, ale maličko napínala. Je to tak, ano, v České republice jsou zimní pneumatiky povinné v období od 1. listopadu do 31. března. Pokud se tedy na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo jestli lze vzhledem k povětrnostním podmínkám takové jevy předpokládat. A jak jste řekla, minimální hloubka dezénu zimních pneumatik v České republice jsou tedy 4 mm. Tato hloubka musí být zachována na alespoň 3/4 povrchu pneumatiky. A ještě dodám, že na některých silnicích je zimní obutí povinné bez ohledu na klimatické podmínky. Použití zimních pneumatik totiž přikazuje dopravní značka zimní výbava. Tak jo, vstupenky jsou vaše, paní Mirko. Moc vám gratuluji.
1: Děkuji.
0: Přeji hezký den. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme vám pěkný den spolu s Českým rozhlasem. Je 8:45. V první polovině dne čekejme slunečno, odpoledne pak převažující zvětšenou oblačnost. Ale všechno po pořádku, dopoledne tedy bude jasno až polojasno, během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno a večer začne oblačnost od západu opět ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách znamenáme 10 až 13 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno stále ještě mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré. A biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

se tomu říká láska, zpívala a hrála Lenka Filipová. Jejíž dcera Leny vydává právě dnes svou novou desku s názvem Good Omens. Dívám se na hodiny, za 8 minut to bude 9. hodina. Počkejte si na první dopolední zprávy z našeho regionu i ze světa. Chystá je pro vás Lenka Poláková a už mi prozradila, že v nich uslyšíte například o tom, jak fungují nízkoprahové kluby, konkrétně tedy zavítáme do zařízení Viktorka v Bochově a taky se dozvíte, že v Česku jsou nejlevnější paliva právě v našem regionu. Tak to a více ve zprávách, po nich vás dopoledním programem provede Stanislav Jurík a bude také plný informací a pohodové muziky. Tak tedy hezký pátek a příjemný víkend vám všem přeje a loučí se Jitka Brošková. No a ve svátečním pondělí na Den české státnosti se budu těšit opět naslyšenou.

Dějepis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Do týdne nízkoprahových klubů se zapojila zařízení i v Karlových Varech nebo v Bochově. Paliva v Karlovarském kraji za týden opět zdražila, přesto jsou nejlevnější. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, teploty do 18 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Na mnoha místech v Česku se ještě dnes zájemci můžou podívat do nízkoprahových klubů, seznámit se s jejich aktivitami a činností. Zábavné odpoledne pro děti připravilo na dnešní den nízkoprahové zařízení Armády spásy v Karlových Varech. Otevřené všem návštěvníkům bude i nízkoprahové zařízení Viktorka v Bochově, kde dnes budou děti soutěžit, říká sociální pracovnice klubu Gabriela Halasová.
2: Děti budou mít vystavený kvíz, budou mít nastavený kartičky s různýma věcma, budou mít na výběr z 15 věcí, co by si vzali s sebou na nějaký pustý ostrov, kde jim potom následně ty věci budeme ubírat a oni budou muset dělat tak, jak by fungovali, kdyby tu věc neměli, jak by si poradili. Bude to propojený prostě všech téma dohromady.
0: Během týdne se děti v Bochově věnovaly respektu k odlišnostem, odvolávání tlaku a manipulaci, hledání vlastních silných stránek a poznávání evropských států. Přestože paliva v Karlovarském kraji za uplynulý týden opět zdražila, jsou nejlevnější v zemi. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Karlovarského kraje prodává v průměru za 45 korun 58 haléřů. Před týdnem stál o korunu 70 méně. O 1 korunu a 25 haléřů na litru zdražila nafta. Tu teď řidiči za ní dají průměrně 49 korun 39 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se nejlevnější benzin a zároveň nejdražší nafta v kraji prodává na Sokolovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Chebsku, naopak benzin je tu nejdražší. Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikrobusu. Zemřeli dva lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnic se na okruhu vytvořila kolona.
3: Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště dnes po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků. Na okruhu je kolona.
0: Provoz by se měl podle Rýdla pomalu obnovovat. Papež Lev XIV. Dnes zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má například návštěvu sídla organizace UNESCO a mši v katedrále Notre Dame. Jak informoval redaktor Českého rozhlasu Marcel Faltis, v Paříži je v pohotovosti 14 000 vojáků a policistů a v centru jsou uzavřené některé stanice metra.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V ulici Zámečnická v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku máme hlášený olej na vozovce, dejte tam pozor. A v Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pátek, chvilka po 9. hodině, i dneska dopoledne se určitě dočkáte rozhlasového kalendária a do studia už za chvilku vkročí Mirka Kuncmadová se svým receptem. Chystá nějaké slané pečivo, víc jsem z ní nedostal, tak snad budu za chvilku úspěšnější. Tak hezký den.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Ten vůz už možná jel, ale recept ten dneska ještě nejel. Tak je tady Mirka Kuncmanová. Dobrý den.
2: Dobrý den, přijela jsem.
1: Přijela, budeme se bavit o svátku svatého Václava. To je vždycky příležitost něco dobrého si udělat. Tak jak jste to letos vyřešila? Co byste tak doporučila?
2: Já jsem tak o tom přemýšlela, že ty sladké moučníky, na ty jsem v poslední době dávala dost receptů. A tak mě napadlo upec něco docela jiného. Dneska si připravíme výborné slané pečivo, mimochodem doma ho připravuju hodně často a nikdy mi nějak nenapadlo, prostě ten recept jsem dal, zdál se mi strašně jednoduché, jako jo. Ale to pečivo vydrží dlouhovláčné díky použitému oleji v těstě. Hodí se všude tam, kde běžné světlé pečivo, ale třeba i k přípravě chuťovek, plněným bagetkám nebo v kombinaci s dobrými sýry jako pochoutka k vínu či pivu. Obzvlášť použijeme-li jeho pikantnější variantu slanou polevu. Použít ho lze i jako příloha k zeleninovým, luštěninovým, masitým a drůbežím pokrmům. Ale poslední dobou musím říct, že ho dělám třeba i k merendě. A ta merenda, myslím si, že je v poslední době hodně aktuální. Ty švestky dozrávaly nebo dozrály a je to hodně aktuální.
1: Tak zní to zajímavě, ten recept nemá vůbec žádný nadpis, tady je prostě napsáno slané pečivo.
2: Přesně tak. Někomu se může zdát, že to je podobné, kdo navštěvuje třeba Chorvatsko, tak podobné pečivo mají pod názvem slanec, nebo slanac. Mm-hmm. Takže je to taková varianta a z toho těsta vlastně můžete dělat cokoliv, buď teda to pečivo, které si dneska řekneme, nebo třeba bagety silnější, i večky na chlebíčky, anebo jenom takové bulky.
1: Tak už jsme posluchače navnadili, pojďme na suroviny.
2: Tak si připravíme 20 gramů droždí, půl kávové lžičky cukru, 500 gramů hladké mouky, jednu kávovou lžičku soli, 300 ml mléka, 4 polévkové lžíce oleje. Na tu slanou variantu, na tu polivu si připravíme jednu polévkovou lžíci hladké mouky, jednu polévkovou lžíci majzeny, což je kukuřičný škrob, v některém případě můžeme použít i ten bramborový, dále jednu kávovou lžičku soli a 2 polévkové lžíce vody, to je všechno.
1: Dobře, tak já ty suroviny zopakuji, 20 gramů droždí, půl kávové lžičky cukru, 500 gramů hladké mouky, kávová lžička soli, pak je tu 300 ml mléka a 4 polévkové lžíce oleje. A na tu slanou polevu, kterou jste zmiňovala už v úvodu, tak potřebujeme jednu polévkovou lžíci hladké mouky, jednu polévkovou lžíci majzeny a jednu kávovou lžičku soli a k tomu ještě 2 polévkové lžíce vody. No to jsem zvědav, co z toho vznikne, z těch surovin.
2: Poleva.
1: Dobře, pojďme na to.
2: V míse mícháme droždí s cukrem, až se droždí rozpustí. Pak přidáme mouku, vlažné mléko, olej, sůl a vypracujeme vláčné těsto, které poprášíme moukou a pod utěrkou necháme na teplém místě kynout. Vykynuté předáme na pracovní desku a rozdělíme na 8 až 10 stejných dílů. Z každého vytvarujeme bochánek a každý rozválíme na oválnou placku. Každou ze širší strany stočíme jako rohlík. Předáme na plech, vyložen pečicím papírem a necháme ještě zhruba půl hodiny kynout. Pak je lehce pomažeme olejem a v předehřáté troubě při 200 stupních Celsia pečeme cirka 10 minut. Jestli se rozhodneme pro tu slanější variantu, potom pocákáme každý kousek pečiva slanou polevou a dopečeme. Dopékáme při 180 stupních Celsia do růžového zbarvení. Že si řekněme, jak připravíme tu polevu, to je velmi jednoduché, všechny ingredience smícháme a dobře promícháme. Ta celková doba přípravy asi 2 hodiny a z tohoto množství máme 8 až 10 kousků toho pečiva. Když budeme dělat bagetku, tak máme třeba 4 ty bagetky. To záleží na tom, pro co se rozhodneme.
1: Ano, jaký tvar toho pečiva vlastně
2: přesně
1: bude,
2: tak.
1: To bude množství. Mhm. No tak zní to relativně jednoduše. A vy říkáte, že zhruba 2 hodiny přípravy, ale včetně pečení. Tedy.
2: Včetně pečení,
1: tak,
2: úplně
1: tak.
2: Od začátku do konce. Ono to i rychle kyne, protože tam vlastně není moc toho tuku. Je to takové lehké těsto a jak jsem už říkala v úvodu, vydrží opravdu dlouho vláčné.
1: Svatováclavský kuchařský tip od Mirky Kuncmanové. Děkujeme za něj.
2: Přeju vám, se stalo.
1: Hlavně pevné zdraví, jsme takové duo s invalidos.
2: Ano, tady ano.
1: Tak příští týden už to bude lepší určitě.
2: No, uvidíme.
1: Držím palce.
2: Mějte se hezky.
1: Nashledanou.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A dnes si poslechneme dvojici Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř.
2: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
3: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
2: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku, s názvem Prolhané Karel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Začíná filmový festival Finále Plzeň. 39. ročník nabídne přes 100 českých filmů, premiéry, speciální sekce a doprovodný program. Slavnostní zahájení začíná v 19 hodin ve velkém sále Měšťanské besedy. No a víc nám k tomu řeknou naši dnešní dopolední hosté už po 10. hodině. Do Smetanových a Kopeckého sadů v Plzni můžete vyrazit na 10. ročník plzeňského festivalu vína. Od 13 hodin vás tam čeká ochutnávka vín z českých a moravských vinařství. O hudební doprovod se postará cymbálová Muzika Kaňůr a Berenika Kohoutová. Letošním tématem vědecko-popularizační akce Noc vědy je komunikace. Do kampusu Lékařské fakulty v Plzni a dalších univerzitních prostor můžete přijít od 17 hodin na interaktivní experimenty, ukázky, přednášky a workshopy. Vstup je zdarma. V country salonu v Beňovech u Klatov začíná v 6:30 koncert klatovské country kapely 3G, která je pokračovatelkou původní skupiny Frc. Varhaní koncert zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele na Nebevzetí Panny Marie na Gétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha nebo France Schuberta. A dnešní noc vědy Institutu lázeňství a balneologie nabídne v Karlovarských Alžbětiných lázních program od 17 do 20 hodin. V rámci Dne otevřených dveří si zájemci vyzkoušejí moderní technologie, jako je virtuální realita nebo zajímavé pokusy z oblasti lázeňství. Od 19 hodin je připravena komentovaná procházka po minerálních pramenech Karlových Varů. Takové byly tipy pro volný čas. No a za chvilku budeme mluvit na úplně jiné téma. 50% ztráty na kukuřici budou mít letos oproti minulému roku zemědělci ve Staňkově na Domažlicku. Může za to sucho. No a podrobnosti uslyšíte už za chvilku. Co na to motýly? Ti si klidně létají v písničce od skupiny Mandraže.

0: Máme 8 minut po půl desáté, opravdu nevím jak v Mexiku, ale čeští zemědělci v těchto dnech sklízejí z polí kukuřici. Podle odhadu Českého statistického úřadu ale budou letošní výnosy oproti loňsku až o 20% horší. Důvodem je sucho, horké letní počasí a nedostatek vody, bez které kukuřice špatně vzešla a nemohla se dobře vyvíjet. Situace se ale liší místo od místa. Například zemědělci ve Staňkově na Domažlicku odhadují ztráty až kolem 50%.
1: Jsme na poli vedle Osvračína. Naše kukuřice jakoby je nevyrovnaná. Je to díky přísušku, který přišel pro letošní rok.
2: Ukazuje mi agronom Michal Hajs.
1: Tady ta kukuřice, kde jsme, je jedna z těch průměrnějších. Jsou i horší.
2: Ta kukuřice, která není moc vysoká, je taková hubená.
1: Letošní počasí se projevilo, dá se říct, že vlastně ta rostlina je nevyrovnaná. Palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru jedna, tu a tam dvě. Když jsou tam dvě, tak druhá jakoby je úplně nedovyvinutá. Běžný je, že prostě rostlina má přes 2,5 metru, palice jsou tam dvě, palice je dojetá až do špičky. To bych řekl, že asi je tak nějak optimální stav.
2: A ten teda letos moc není.
1: Ten letos určitě není. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny. Jo, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy. Určitě je to tím přísuškem. Jo, 100% to tak je.
2: Na co vy vlastně tu kukuřici používáte?
1: My používáme hlavně na siláž. Jo, na siláž pro dobytek, pro bioplynku.
2: No a budete mít dost krmiva pro dobytek?
1: Když jsem to teď počítal, tak si myslím, že bychom měli určitě víc, ale radši se jistíme tím, že máme osyty jílky, dali jsme o 30% víc žita, takže nahraďme to synéží.
2: A ten výnos odhadujete jak, celkový výnos?
1: 50% mínus, takže budeme muset o nějakých cirka 10% navýšit. Uvidíme po dalším jaru. Kdyby takový bylo nadbytek, tak si myslím, že se prodá bez problému.
2: Spokojeni nejsou ani zemědělci ve Štichovicích na severním Plzeňsku. Kukuřici jim tam částečně zničila divoká prasata a jelen syka, zbytek zavinilo počasí. Potvrzuje předseda družstva Václav Bulín.
3: Kukuřice dopadla špatně, ty palice nejsou, nebo jsou špatný. A i ta sušina, ten hábitus té rostliny byl suchý, takže ten rok přežijeme, ale kvalita dobrá nebyla. A samozřejmě i to množství bylo menší.
2: I tady plánují příští rok vysít kukuřici na více plochách než letos. Z Plzeňska a z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

Máme chvilku po 3/4 na 10. Vzpomeňte si na hodiny dějepisu. Jediný letopočet, který si mnoho z nás pamatuje, je 1212. Pamatujete? Zlatá bula sicilská. A ta je spojena, a to málo kdo ví, s dnešním datem, 25. zářím. Víc řekneme v rozhlasovém kalendáři už za malou chvilku. Slovo dostane Petr Jungmann.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
4: Máme špicový hi-fi na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

Tak to byl jeden dík od Jiřího Korna, za 3 minuty bude 10, chystáme pro vás čerstvé zprávy a potom už si budeme povídat s dnešními dopoledními hosty, a to na téma finále Plzeň. Tenhle festival dneska začíná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mezi Karlovými Vary a ostrovem pokračuje silniční uzavírka. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na silnici 1/13 mezi Karlovými Vary a ostrovem pokračuje přestavba mimo úrovňové křižovatky. V blízkosti obce Bor je doprava svedená pouze do dvou pruhů. Sjezd k obci Lesov je uzavřený. Stavební úpravy za víc než 118 milionů korun potrvají do poloviny příštího roku. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Úpravy se dotknou zejména levé poloviny křižovatky, tedy směru od Boru na Karlovy Vary. Postavíme nový 210 metrů dlouhý nájezd s mostem přes Borský potok a šestiramenou okružní křižovatkou.
1: Stavební úpravy silničáři zajišťují v úseku, kterým denně projede téměř 17 000 aut. Do zahrady zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický palmový skleník. I když poškozená konstrukce byla rozebraná už před 3 lety, opravy začaly až letos. Za práce zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Instalace hliníkové konstrukce má být hotová koncem září. Za sklení pak zámek naplánoval na jaro příštího roku. Potom se do skleníku vrátí i exotické rostliny, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
3: Palmy se rozhodně vrátí. Jsme přivezli 16 vzrostlých datlovníků 30-letých, takže to je taková první závdavek toho využití skleníku, ale my bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta, orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
1: Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobby marketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
4: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
1: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Kazachstán dnes drží státní smutek. Prezident Kasym-Žomart Tokajev ho vyhlásil kvůli úmrtí 12 vojáků, které při cvičení v Kaspickém moři smetla vlna. 3 vojáky záchranáři z vody vyprostili živé. Námořnictvo dál pátrá po 2 pohřešovaných. Neštěstí podle kazachstánských úřadů způsobilo nečekané zesílení větru.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno, odpoledne až zataženo, nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 se v úseku Bochov Stružná na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Filmy hrané, dokumentární i animované, to je přehlídka a soutěž české filmové tvorby Finále Plzeň. V den zahájení letošního ročníku vítáme jako hosty 2 dámy, které to mají celé na starosti. Jaká je jejich tepová frekvence? No, zkontrolujeme už za chviličku, a to živě v našem vysílání.
0: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Juríček.

0: 10 hodin a skoro 10 minut, čas přivítat naše dnešní dopolední hosty. Povídat si budeme o finále Plzeň 2026, které zrovna dneska začíná. A já tu mám dvě dámy, které to mají celé na starosti, jak jsem řekl v úvodu, totiž ředitelku festivalu Evu Veruňkovou Košařovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vítám také uměleckou ředitelku Lenku Tyrpákovou. Dobrý den.
2: Hezké ráno.
0: Vy jste si tak hezky zaspívali tady z Brontosaury.
2: Ano, máte hezkou hudební dramaturgii.
0: Děkujeme. Není to ale o muzice, je to o filmu dneska to povídání. A taky jsem slíbil, že se zeptám na váš zdravotní stav, na tepovou frekvenci, krevní tlak a tak dále. Je to už na špičce v tuhle chvíli, paní ředitelko?
2: Bude hůř.
1: Já myslím, že ty přístroje už by to ani nezvládaly měřit, tak to radši ani nepokoušíme. Ano.
0: No je třeba asi říct posluchačům, jak dlouho jste s festivalem spojené. Dá se to nějak spočítat na roky?
1: Dá, u mě je to teda pořádná řádka let, protože tak ředitelku jako takovou celého festivalu dělám 11. rokem, ale předtím já už jsem na festivalu působila vlastně dlouho, já jsem si to opravdu vyšlapala od té brigádnice, kdy jsem začínala někdy v 16 letech, no takže to je pořádná řádka let.
0: Co Lenka?
2: Já jsem se přidala před 4 lety. Tohle je můj čtvrtý ročník v pozici umělecké ředitelky.
0: A taky jste začínala od piky nějakou brigádou nebo něčím takovým? Nebo?
2: To jsem začínala, ale na jiném festivalu. Tam jsem strávila téměř, no to nebudeme říct, hodně.
0: Dobře, let. Takže ale s nějakými zkušenostmi už jste do finále samozřejmě
2: přišla. No tak to rozhodně, s velmi bohatými.
0: Liší se to letošní finále od těch předešlých? Je to v něčem jiné? I třeba pro vás jako pro organizátorky?
1: Nemyslím si. Asi bych řekla, že ne. Ono každým rokem prostě jsou věci, které se vedou, které se úplně nevedou. Partneři přichází, odchází, nám naštěstí poslední roky už žádný neodchází, ale vždycky někdo přibývá, takže to jsme rádi. Samozřejmě pracujeme s veřejnými dotacemi, takže tam taky je dost často proměna, se kterou musíme nějakým způsobem pracovat, ale myslím, že už jsme na to docela zvyklí.
0: Jakým způsobem ten program finále vzniká. Kdo vybírá ty filmy do té přehlídky? To mě zajímá.
2: Tak já...
1: Tak já
2: ty filmy vybírám. Ne, to si samozřejmě děláme trochu legraci. Konzultujeme, jsou sekce, které konzultujeme s Evou, i s Petrem, s ohledem třeba i na zkušenost s tím, jací jsou plzeňští diváci, jaké publikum je cílové. A u těch soutěžních sekcí konkrétně tam máme opravdu výběrové komise s nimi, když prostě nakoukáme všechny přihlášené filmy a potom diskutujeme a tak vzniká ten finální výběr. Jako není to jednočlenný tým určitě.
0: To znamená, že když jsem tvůrce filmu českého za rok 25-26, přihlásím se do finále a čekám, jestli budu vybrán do soutěžní sekce. Je to tak?
2: Je to tak, že mělo by být učiněno zadost tady té proceduře, ale samozřejmě já se snažím to monitorovat průběžně, jsme v kontaktu s producenty, producentkami, víme, co se děje, takže máme přehled o tom, co ta audiovize v tom konkrétním roce přináší, ale je to skutečně tak, že ten, kdo stojí za výrobou toho filmu, tedy producent, v případě třeba televizní soutěže, jsou to ty televizní stanice a podobně, nebo školy filmové v případě krátkometrážní soutěže musí do určitého data, což je někdy konec května, přihlásit ten film oficiálně přes naši webovou stránku. V tu chvíli my vidíme v systému všechny ty přihlášené filmy a ty samozřejmě posoudíme a nějakým způsobem vyhodnotíme a buď se v programu objeví nebo neobjeví. A pak je ta sekce těch premiérových, předpremiérových filmů, tak tam samozřejmě ta procedura je poněkud jiná. Tam se snažíme vlastně zjišťovat, co už bude, takže neustále bombardujeme prostě distributory, producenty, všichni nás mají rádi a pořád se ptáme, máte něco pro finále, co nám můžete dát a tak. A samozřejmě tam je ve hře spousta faktorů, záleží třeba, když jde o celometrážní filmy, které mají nějaké mezinárodní ambice, tak v tom případě třeba ti producenti ještě řeší vlastně, kde by mohla proběhnout světová premiéra, jestli stihnou odpremiérovat před námi nebo po nás a tak. Takže je to skutečně takový balíček mnoha faktorů a je to trošku alchymie to poskládat.
0: Takový festival musí mít taky dobrý marketing. Vy vždycky máte nějaký slogan, Letos je to mezi plátnem a zemí.
1: Ano.
0: To vymyslel kdo, prosím?
1: Tak my už dlouhou dobu spolupracujeme s Jaroslavem Maškem, což je náš takový vrchní kreativec, kreativní
2: vizionář.
1: Ano, který vlastně už několik let stojí za celkovou podobou festivalu těch kampaní, ale musíme říct, že právě je to tak a on si na tom dává hodně záležet a my jsme moc rádi, že to opravdu nekončí jenom tím, že se napíše něco na plátno nebo na plagát a tam to prostě já tím to končí, ale on se snaží opravdu vždy to dané téma toho ročníku přenést do celého toho festivalu, takže když potom diváci přijdou do besedy, tak v podstatě ten daný slogan vidí všude, propisuje se prostě do všeho, do ceremoniálů, propisuje se do podoby měšťanské besedy, zkrátka není úniku. Takže ano, letos je to mezi plátnem a zemí, což by mělo symbolizovat to, co kvitují všichni na festivalu a to je taková ta specifická atmosféra. Ono se čím dál tím víc opravdu potvrzuje, že diváci chodí na finále za tím zážitkem. Za tím, že si můžou povídat s tvůrci, dají si kávu, skleničku, popovídají si s kamarády, jdou na ten film, pak ho rozebírají. Takže je to opravdu jiné, než si sednout doma před obrazovku a to je něco právě, co vzniká mezi plátnem a zemí, ta atmosféra.
0: Rozumím. A děkuju za to vysvětlení, to je fajn. Za chvilku pokračujeme s dalšími podrobnostmi o festivalu finále.

0: Eva Veruňková-Košařová a Lenka Tyrpáková jsou našimi dnešními hosty. Povídáme si o finále Plzeň, které dnes začíná, 30. končí. A my jsme skončili u toho marketingu, u toho sloganu. Já bych ještě navázal, protože vysíláme tady rozhlasový spot, ve kterém se rapuje. A to je nějaký útok na mladou generaci, co se týče filmové produkce a návštěvy finále? Nebo?
1: Útok, myslíte, že se snažíme zacílit.
0: Tak.
1: My chceme přitáhnout, ne na ně útočit.
2: Ano. Nemyslím si, že to je úplně primární záměr, ale jak jsem říkala, že dlouho spolupracujeme s Járou Maškem, tak my delší dobu spolupracujeme i s Honzou Doleželem, což mimo jiné je tvůrce, hudebník, který nás reprezentoval v Eurovizi před pár lety. Teď s námi pracuje právě i v oddělení marketingu a mimo jiné dělal například minulý rok velmi oblíbené videa z festivalu. No a on teďka se zhlídnul v tom, že vydal i, myslím si, že vydal, veď, i rapovou desku a tak nějak se to propsalo i do finále, takže se tam tak jako všechno hezky spojuje.
0: Z pohledu organizátorů, co zbývá dotáhnout? Jsou nějaké otazníky, co ještě potřebujete programově poskládat, potvrdit. Nevím teď, jestli v té filmové sekci, anebo třeba v sekci hostů, že se někdo přihlašuje, odhlašuje a tak dále.
1: No tak to je samozřejmě
2: živelné.
1: To je samozřejmě živelné. Jako program tedy doufáme, že máme stabilní. V tom bychom neradi a nerady, aby se nějaké změny jako nastávaly. Ale s těmi hosty samozřejmě je to nějaký podzimní choroby, virózy, jiný ty nějaký záležitosti a podobně. Takže tam nějaký změny ještě nastávat můžou a je to prostě takový živý organismus, ten festival, takže přesně včera jsem řešila, někdo nemůže na panel, takže rychle koukám, kdo bude jak doplnit. Je to samozřejmě trošku vždycky adrenalin, ale máme to rádi.
2: Ano, a zároveň musím říct, že se nám stává, že se někteří hosté samozřejmě omluví, ale zároveň třeba někteří přibydou, ani nevíme jak v průběhu festivalu, protože i u těch známých tváří, že jim třeba odpadne zrovna nějaký projekt, který měli natáčení se změní a tak dále, takže nakonec přijedou, takže opravdu je to takové živelné.
0: No říká se slibem nezarmoutíš, pojďme slíbit divákům finále nějaké osobnosti, které třeba už v tuhle chvíli máte potvrzené a vypadá to na skoro 100%, takhle to řeknu.
2: Slíbíme, tak já začnu hned dnešním večerem, protože tam by to mohlo, doufejme, klapnout.
1: Tam to klapne.
2: Určitě tak k zahajovacímu filmu Divočina, který je vlastně i součástí ceremoniálu slavnostního zahájení, ale zároveň ho v jiném sále promítáme i klasicky pro veřejnost. Je to světová premiéra. Tak přijede Klára Isová, která vlastně hraje hlavní roli, Juraj Loj, který je možná známý tady více ještě svou rolí z minulého roku z Bormistra, a Jan Vlasák, samozřejmě další tvůrci. Pak určitě bych zmínila Aňu Geislerovou, která přijede k filmu Pramen a bude i se svojí sestrou Ester Geislerovou uvádět dokument o jejich tatínkovi 2 deci tuše. K filmu Čika Čeka přijede Jancina, Pavla Tomicová, Jitka Schneiderová, Léčivé účinky sebeklamu. To je film, který už jsme dvakrát přidávali. A dnes večer ho bude uvádět mimo jiné i Martin Stránský, který tam hraje hlavní roli. Takže tam možná můžeme pozvat jednu a projekce. Dnes je určitě vyprodaná, ale právě jsme dnes na 8:45 přidávali ještě další. Tam myslím, že ještě nějaký lístky zbývají. K 5 švestkám, tak tam přijede Jan Svěrák, Petr Kostka, Oldřich Kajzer, Dana Sislová, Jirka Mádl přijede, Josef Trojan k seriálu Hec, který vlastně bude mít na finále také svoji premiéru. Přijede Jana Plotková, Milena Štajmaslová, k zakončovacímu Virbl, pak zakončovacímu filmu Virbl, který mimo jiné se natáčel i v Plzeňském kraji, tak přijede David Švehlík. No a je jich samozřejmě ještě mnohem víc a víc.
0: No, vyjmenovala jste toho opravdu hodně.
2: Já jsem se snažila mluvit rychle.
1: To byla neuvěřitelná rychlost, to se musím naučit.
0: Tak hosty osobnosti máme, slíbené alespoň tedy, a vypadá to, že skutečně, že přijedou, že tady v Plzni budou jako hosti. A teď mi řekněte, když se tam vydám bez vstupenky do toho děje, toho festivalu, jak jste řekla v tom minulém vstupu, načerpat tu atmosféru, třeba někoho potkat, někoho vidět, dát si s někým kávu. Je možné tam přijít v úvozovkách, jak se říká, nečesky na blind?
2: Určitě. Záleží jenom, jestli chcete pít tu kávu ve festivalové atmosféře nebo jít i na nějaký film. Tak některé filmy už jsou vyprodané, některé samozřejmě tam lístky ještě jsou a můžete buď si teda zakoupit lístky přes náš web, a nebo už fungují ode dneška i pokladny přímo v Měšťanské besedě, takže tam určitě naše kolegyně se o vás rádi postarají. Nicméně i pokud chcete jít jenom na tu kávu a třeba sedět vedle někoho slavného, tak se to klidně taky dá. Máme vlastně v Měšťanské besedě dvě kavárny, nefunguje jenom ta přední, ale funguje ještě jedna kavárna vlastně v dalších prostorách Měšťanské besedy. Takže určitě není vůbec problém se třeba přijít jenom podívat a nasát festivalovou atmosféru.
0: Naše dnešní hosté určitě mají filmový vkus vytříbený, tak se za chvilku zeptám na jejich favoritní film.

0: Ještě chvilku si s našimi dnešními hosty budeme povídat o festivalu Finále Plzeň. Samozřejmě se jedná, a to asi tady nemusím už teď předesílat, o přehlídku soutěž českých celovečerních hraných dokumentárních, televizních, internetových i studentských filmů. A já jsem předeslal otázku na vkus našich hostů, na favority vás obou, dámy. Takže můžete vůbec prozradit, kterému filmu v soutěži držíte palce?
1: Tak to určitě prozrazovat. Já za sebe nebudu, ale já spíš můžu říct, že se moc těším na reakce diváků na ty snímky nebo televizní díla, které ještě nikdo neviděl, to znamená na reakce na ty premiérové, předpremiérové projekty a je to, myslím, unikátní příležitost v finále v tom, že diváci ty seriály, které jinak sledují prostě z pohodlí svých pohovek, mohou vidět na velkém plátně, na kvalitní projekci a ještě s tou přidanou hodnotou, že je tam k tomu ta projekce, která jim k tomu
0: delegace.
1: Řekne...
0: Delegace.
1: Pardon. Ano, projekce je tam a jsou tam i ty delegace, které jim k tomu ještě poskytnou nějaké zákulisní pikant. Takže určitě se těším, že diváci budou mít možnost vidět seriál Heads, což je takový neo-western se Stanislavem Majerem, Janou Plotkou, Petrou Hřebíčkovou. Těším se na to, jak budou reagovat na minisérii Sériový manžel, kde se Jakub Prachař objeví v takové netypické roli sňatkového podvodníka, je to inspirované skutečným příběhem, to je opravdu jako pozoruhodný seriál. Pak je tam psychologická miniserie Táta s Davidem Novotným ve skvělé roli, nebo s skvělým hereckým výkonem v roli otce, který bojuje za spravedlnost pro svého syna. Muži v letu, kde se představí Bolek Polívka s Pavlem Zedničkem a Miroslavem Donutilem. A pak se těším na projekci dokumentu o pozoruhodném americkém kameramanovi Robert Richardson Bílý ďábel Jany Hojdové, což je vlastně kameramanka a toto je její dokumentární režijní debut a je to snímek, který těsně skončil druhý za Bárou Basikovou v hlasování o cenu diváků na Karlovarském festivalu. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne tady u nás.
0: Tak to je typu habaděj tedy.
1: Ano.
0: Komu ne, drží palce, ale koho má za favorita paní ředitelka?
2: Tak nějaké favority samozřejmě mám, ale prozrazovat ani já nebudu, nicméně já můžu říct, že já se moc těším na dětské filmy, protože to dětské publikum vždycky je strašně autentické, je to nádhera je pozorovat, takže těch filmů animovaných máme v programu celou řádku, po některých z nich bude ještě následovat dílnička pro děti nebo workshopy, ale já bych asi vypíchla z této plejády film Máma a táta jsou boží, kde hlavní roli hraje Vica Kerekeš, Petr Lněnička známý z Metody Markovič a Jiří Lábus a samozřejmě dětské role. Ten film je vhodný pro děti přibližně od 8 let, ale myslím si, že je to film, který zase stylem tady dlouhou dobu nebyl v Čechách natočený, takže to bych určitě doporučila za sebe já.
0: Kam se posluchači můžou podívat, co se týče internetu, sociálních sítí a tak dále? Mluvili jsme tady o jaksi náhle přidaných projekcích a takové asi budou přibývat během festivalu. Tak kde jsou aktuální informace?
2: Určitě přibývat asi ještě přidané projekce budou a už přibývají. Vlastně já myslím, že jsme přidávali první projekce už týden před festivalem, ale nejaktuálnější informace na našich webových stránkách www.festivalfinale.cz nebo samozřejmě na našich sociálních sítích.
0: Výborně. Tak srdečně zveme posluchače jak na sociální sítě a na web, ale hlavně na festival. Nakonec ještě možná taková otázka na tělo. Mám pocit nebo dojem, že třeba ten divák filmový dneska už je takový trochu rozmazlený. Vy jste to tady několikrát řekli, že třeba odmítne tu velkou projekci, že dá přednost tomu gauči, té pohovce doma. Mění se filmový divák v Česku?
2: Za mě naopak, samozřejmě jsou diváci a nemůžeme to asi srovnávat s nějakou dobou, třeba dejme tomu před 20-25 lety, kdy ještě nebyly multikina, nebyly VOD platformy jako Netflix a tak dále. Nicméně pro nás si nemyslím, že až tak nastala nějaká velká změna, možná právě už naopak zase byl nějaký boom, ale teď se to překlápí zpátky k tomu, že ty diváci skutečně jdou za tím zážitkem a vyhledávají ten sdílený zážitek. Pořád je to strašně důležité. Takže my i máme zkušenost i z našich třeba letních akcí, že i filmy, které třeba už jsou na nějaký platformě a můžou si ho pustit doma v televizi, tak to tu návštěvnost vůbec neovlivní. Hmm. Takže my se toho nebojíme a naopak jsme rádi, že si můžeme naše diváky rozmazlovat a že ví, za jakou kvalitou můžou přijít.
0: Jste stejného názoru, Lenko?
1: Já určitě si taky myslím, že se to vlastně nějakým způsobem zlepšuje. Je pravda, že diváci možná jsou v něčem rozmazlenější a čekají, že k tomu bude ještě něco extra k té projekci třeba. Takže teď jsou hodně populární ty eventové akce, kde se kolem toho ještě dělá třeba debata nebo něco dalšího. Ale jako obecně mám pocit, že třeba během covidu jsme všichni pochopili, jak nám chybí přesně to, co pojmenovala Evička jako sdílený zážitek a že se zase zpátky vrátili do těch kin, divadel, sálů a že je to prostě i obecně ta festivalová atmosféra je něco tak jako unikátního a nenahraditelného, že se nebojím, že nás VOD platformy převálcují.
0: Dobře, děkuji za vaše slova. Přeju vám nízký tlak a tepovou frekvenci v normálu. Když jsme tím začali, tak tím taky skončíme.
1: To se asi nepovede, ale děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Eva Veroňková-Košařová, Lenka Tyrpáková, díky moc, nashledanou.
2: Děkujeme za pozvání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Naše další aktualita, složky integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji budou mít společné operační středisko. Hasiči, záchranáři, policisté i strážníci tak budou mít svoje dispečinky v jednom objektu. Spolupráce hlavně při řešení mimořádných událostí bude efektivnější. Podrobnosti v reportáži už za chvilku.

0: areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. Určené je pro všechny složky IZS. Hotovo bude za 2 roky. Pak se do nového objektu přestěhují hasiči, záchranáři, policisté i strážníci. Spolupráce mezi jednotlivými složkami tak bude rychlejší. Za stavbu zaplatí Karlovarský kraj asi 550 milionů korun. S financováním pomůže také evropská dotace.
1: Rychlejší předávání informací, lepší koordinace zásahu a připravenost na řešení mimořádných událostí. To všechno bude řešit společné operační středisko integrovaného záchranného systému. Jak říká ředitel krajských hasičů Oldřich Wolf, právě při mimořádných událostech jde o čas.
2: Všechny složky tam mají své operační středisko, které je odděleno tak, aby umožňoval ten systém výkon služby, řekněme, v době míru, tak aby se nerušili vzájemně, ale v momentě, kdy potřebují součinnost křížem krážem, policista se zdravotníkem, hasič se zdravotníkem, s policistou, tak udělají 3-4 kroky a jsou vlastně s tím svým protějškem, s tím operačním důstojníkem nebo dispečerem a můžou už koordinovat svůj vzájemný postup.
1: Podle ředitele záchranné služby Jiřího Smetany je společné operační středisko v podstatě mozkem celého systému.
3: A tím, že my navíc ještě teď ta střediska propojíme, tak vlastně vytvoříme takový jakoby super organismus, který může organizovat a ovládat celý ten integrovaný záchranný systém.
1: Pro policii bude mít nové propojení význam zejména při přijímání bezpečnostních opatření a řízení nasazených sil, doplňuje ředitel krajských policistů Michal Šavrňa.
4: Každá složka spravuje určité informace a databáze, a ve chvíli, kdy budou spolupracovat na jednom místě, tak tyto informace z databází, z kamerových systémů a podobně si můžou bezprostředně vyměnit a informovat se o reálné situaci, která se venku odehrává.
1: Součástí společného operačního střediska bude i armáda České republiky, potvrdil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
5: Samozřejmě bude tam minimálně ve směně jeden člověk, ale samozřejmě v případě potřeby, tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
6: To znamená, že ta rychlost, ta domluva, to spojení je hrozně důležité z toho jednoho místa, jak pro všechny složky, tak samozřejmě i pro armádu.
5: Ano, přesně tak. A dáme příklad, jakoby v rámci plnění například obranných plánů Severoatlantické aliance, tak musíme zabezpečit průjezd například vojenské techniky, kolon a podobně, což samozřejmě má dopad na obyvatele daných krajů a tady je nutná právě opravdu velmi úzká koordinace. A ještě bych zmínil jeden fakt, který teď samozřejmě řešíme, a to jsou aktuální hrozby například v oblasti dronové ochrany a tady budeme sdílet právě data a informace z hlediska antidronového systému, který armáda intenzivně buduje.
1: Všechny složky v objektu získají kanceláře, serverovny a další zázemí, včetně posilovny a 10 pokojů pro krátkodobé ubytování. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na meandru v Karlových Varech je dnes zavřená lávka přes Ohři. Šemnice zaplatí za nové multifunkční sportoviště zhruba 3 miliony korun. Vodojem Odolena voda připravují k čištění. Kvůli vysoké koncentraci olova by neměli lidé v okolí vodu z kohoutku pít. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech je dnes uzavřená lávka v meandru Ohře. Na zelenofialovém mostě budou

0: technici provádět revizní zkoušku zdvíhacího mechanismu. Z bezpečnostních důvodů se tak lidé do půl jedné přes most nedostanou, říká mluvčí města Jan Kopál.
1: Látku na meandru zvedáme každoročně jako kontrolní zdvih, při kterém prověříme funkčnost hydraulických mechanismů i vlastně funkčnost těch závěsů lávky, abychom věděli, že pokud bude potřeba, jsme schopni v řádu několika hodin opět zvednout.
0: Šemnice na Karlovarsku dokončila v místní části Dubina nové multifunkční sportoviště za necelé 3 miliony korun. Třetinu ceny pokryje dotace. Hřiště má umělý povrch a veřejné osvětlení. Součástí areálu bude taky hřiště pro malou kopanou, basketbal, volejbal nebo tenis. Další práce budou pokračovat, uvedlo vedení obce.
2: Na stavbu nového hřiště v Dubině příští rok naváže oprava celé obytné zóny. Vedení obce chce opravit komunikace, chodníky a další části veřejného prostoru. Náklady odhaduje zhruba na 12 milionů korun. Z Dubiny u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
0: Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzin Natural 95 byl nejdražší od léta 2022, informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. Ceny jsou ale o víc než 10% nižší proti průměru za celou Evropskou unii. Vývoj cen ropy a paliv na světových trzích ovlivňují hlavně konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, k večeru pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Ladislava Koupka u křižovatky s ulicí Sokolovská se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně a počítejte se zdržením. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme chvilku po 11. hodině, pátek, a tak naše vysílání bude patřit počasí. Řekneme vám, jak bude o prodlouženém víkendu, tedy předpověď na pátek, sobotu, neděli i pondělí. Stane se tak za okamžik. No a nesmíme ani slibovat, ale přece jenom slíbit něco můžu. V této hodině, po půl 12. bychom se měli spojit živě s režisérem Jiřím Strachem. Jaký to má důvod, to si zatím necháme jako překvapení.
3: Dobré dopoledne a Stanislav Juríček.

0: počasí.
1: 11 hodin a 11 minut, čas, kdy se v pátek díváme na oblohu a říkáme posluchačům, jakže bude o nadcházejícím víkendu. No začneme dnešním odpolednem, kdy zůstane polojasno a během odpoledne potom očekáváme i postupně většinou oblačno a večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Ty nejvyšší odpolední teploty dnes vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 a vát bude slabý vítr ze západních směrů. Rostlové podmínky ty jsou dnes většinou dobré, aby ho předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž. Vyhlednout můžeme do soboty, kdy nás čeká slunečno a mírné oteplení. Bude totiž jasno nebo skoro jasno, ráno se v nižších polohách ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia a slabý proměnlivý nebo jeho západní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky ty budou zítra mírně nepříznivé a během dne místy až dobré. Jak bude vypadat neděle, čekáme většinou polojasno nebo skoro jasno, jen se slabou vysokou oblačností, v noci a ráno v nižších polohách výjimečně mlhy, které se během rána a dopoledne rozpustí. Během dne může být přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 při uklidnění větru až 3 stupně Celsia a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty během neděle vystoupí na 20 až 24 stupňů a k tomu povane slabý proměnlivý vítr. No a když máme prodloužený víkend, v pondělí je státní svátek, tak ještě přidám i předpověď na pondělí. Po chladném ránu půjde o teplý a docela slunečný den. Bude většinou polojasno nebo skoro jasno, jen se slabou vysokou oblačností. V noci a ráno v nižších polohách výjimečně mlhy, které se během rána a dopoledne rozpustí. Nejnižší noční teploty 11 až 7 při uklidnění větru až 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní teploty během pondělka 21 až 25 stupňů Celsia, na Plzeňsku to bude až 26 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Přejeme vám příjemný prodloužený víkend a přidáváme i docela vhodnou písničku, kde Beatles zpívají o tom, že přichází slunce. Here comes the sun. Hezké dopoledne.

Jak se starat o psa na podzim, jak mu ideálně posílit imunitu a je během podzimu dobré klást větší zřetel na vyčesávání psa, řekneme za chvilku.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokud máte doma čtyřnohého psího mazlíka, zřejmě už přemýšlíte, jak se o něj postarat s příchodem podzimu a chladnějších dnů. Kolegyně Anděla Blašková si na téma, jak se starat o psa na podzim, povídala s Martinou Daňkovou ze základní kynologické organizace ZRUČ. Může pes nastydnout?
1: Může se to týkat i psů, zejména psů, kteří bydlí v bytě a takových těch malých, protože pejsek, který má váhu kolem 2-3 kilo, nám snadno prochladne, hlavně pokud je to hladkosrstý pejsek, takže tam potom neškodí nějaká ta pláštěnka, vytřít ho do sucha, když přijde z deště.
2: Jak ideálně psovi posílit imunitu na podzim?
1: Krmením a otužováním. To je jako u lidí. Otužování je míněno to, že když nemáme zrovna ideální počasí, takže ho nevezmeme před dům vyčůrat a zpátky. Prostě navlečeme pláštěnku a jdem se pěkně projít. Otužováním je míněno i to, že musí mít dostatek pohybu, čili fyzickou práci. Pokud ho nemůžeme zabavit fyzicky, tak určitě těm psům dělá dobře i právě na tu imunitu a odolnost zabavit ho psychicky. Na doma nějakou hru, hlavolám, prostě s ním nějak pracovat, aby jen tak neležel na kauči.
2: Zmínila jste pláštěnky. Je podzim vhodný pro to sehnat nějaký teplejší obleček? Ještě víc zabalit pejska, aby neprochlad?
1: Zase záleží na tom, jestli ten pejsek bydlí v bytě nebo v boxu venku a co to je za plemeno. Pokud je to malý pes, zejména hladkosrstý pes, ten samozřejmě prochladne snáš, protože určitě nám snáš prochladne ratlíček než třeba německý ovčák. A záleží na tom, jaká je venkovní teplota, ale ono v podstatě při tom venčení tomu psovi stačí, pokud nechceme, aby nám promoknul a fouká, tak ta pláštěnka stačí.
2: Je během podzimu kladen třeba větší zřetel na vyčesávání psa?
1: Určitě, protože na podzim nám ty psy začínají línat. Takže je třeba tu odumřelou srst odstraňovat, abychom neměli potom plný byt.
2: Na podzim může blhnout srst? Jak často ji kontrolovat?
1: Psa kontrolujete v podstatě neustále. Jste s ním v denním kontaktu, takže ho kontrolujete neustále. Takže pokud vám pes zmokne a vezmete na něj ručník, tak tím už máte tu kontrolu vlastně vyřízenou.
0: Říká Martina Daňková ze základní kynologické organizace ZRUČ.
3: Český rozhlas Karlovy Vary.

Už je chvilička po 11:30, přejeme hezké dopoledne. Zítra biskup vysvětí ve Svojiších na Šumavě novou kapli Andělů Páně, kterou obnovil šumavský spolek Víla v Šumava. Patronem kaple bude režisér Jiří Strach a my mu už za chvilku zavoláme.

0: 6 minut po půl 12. Hezké dopoledne. Teď vám budeme vyprávět jeden příběh se šťastným koncem. Na okraji vesnice Svojše poblíž horské Kvildy na Šumavě desítky let chátrala kaplička. Měla propadlou střechu a zřejmě by časem úplně zanikla. Všimnul si ji ale spolek Výlav Šumava. V překladu Milujeme Šumavu. Pokračuje Lukáš Milota.
1: Pozemek pod kapličkou, v té době ještě ruinou, dostal spolek od majitele a pustil se do záchrany kapličky. Tu provedl z velké části své pomocí, s využitím dobrovolníků a s pomocí firem, které se sponzorsky postarali o novou střechu. Obnova kapličky, včetně vybavení, přišla na stovky tisíc korun. Část zaplatil spolek a pomohl i výtěžek z dražby váz sklářského výtvarníka Františka Jungwirta. Nebylo úplně jasné původní jméno nebo zasvěcení kapličky a proto ponese nové jméno – Kaple Andělů Páně.
0: No a pokud vás teď napadla známá pohádka Jiřího Stracha, napadla vás správně, právě režisér filmu Anděl Páně Jiří Strach je totiž patronem nové kapličky, kterou už zítra popoledni čeká slavnostní vysvěcení. A Jiřího Stracha teď máme ve vysílání, přeju dobré dopoledne.
2: Krásný den do Plzně má vám všem.
0: Jak se vám to poslouchá? Jak ten příběh kapličky na Svojších a to její znovu zrození vlastně vnímáte?
2: No je především skvělé, že v rozhlase umíte vyprávět i příběhy se šťastným koncem. A toto skutečně je krásný, něžný příběh, plný naděje a plný neuvěřitelné lidské vůle. Spolek Výlav Šumava, který vede Richard Broš, tak se pustil do záchrany kapličky na Svojších. A protože my jsme leta přátelé a já jsem v nedalekých místech kolem Svojší točil oba Anděly Páně, jedničku i dvojku. Vzpomeňme například Mouřenec, krásný kostel nad Anínem, nebo hrad Kašperk. A tak vlastně dávalo smysl, abych se stal jakýmsi v uvozovkách patronem této záchrany, této obnovy. Takže se spolkem Výlav Šumava jsme se domluvili. No a teď jsme hledali jméno, nebo vlastně zasvěcení té kapli, jo. Tak jsme hledali různé svatá Ludmila, samozřejmě jsme se rozhlíželi po českých svěcích, co kdyby to bylo třeba svatému Václavu, no, a mě najednou bliklo, pojďme to zasvětit Andělům Páně, ale ne tomu Petronelovi, Ivanovi, Trojanovi, ale těm pravým Andělům Páně v nebi tedy. Takže dostal jsem povolení od pana českobudějovického biskupa, otce Kročila, a přijede nám to světit pomocný biskup českobudějovický otec Pavel Posád. Takže zítra na Svojších bude velká sláva. Kdo nemáte co dělat, chcete si udělat hezký výlet, přijďte za námi na Svojiše.
0: V každém případě děkujeme za pozvání. Teď už víme, jakým způsobem jste se do toho zapojil vy. Možná trochu troufalá otázka, ale když to bude tedy kaple Andělů Páně a vy pracujete na třetím dílu téhle pohádky, dostane se ta kaple třeba někam do záběru v té pohádce?
2: Víte, že o tom vážně uvažuju, ale zatím dejte mi ještě čas na to. Bylo by to vlastně docela symbolické a symptomatické, kdyby se to tam vlastně objevilo, jo, ta kaple v tom. Ale zase, aby si někdo nemyslel, že si sám sobě vlastně takhle dělám reklamu a svým filmům, ne. Toto je skutečně jako na památku už těch dvou natočených filmů, ale není ta kaple samozřejmě pouze kvůli těm filmům, ale je tady především kvůli Pánu Bohu a kvůli těm pravým Andělům Páně v nebi, těm Andělům strážným, kteří nám pomáhají. Takže tady to má víc tu duchovní rovinu, než aby mělo tu rovinu filmovou. To je jenom tak vzniklo takové vlastně spojení, které se pak nabídlo samo.
0: Posvěcení kaple Andělů Páně ve Svojších bude tedy zítra. Vezmeme posluchače na 13. hodinu. Už jste to předeslal, asi tušíte, že přijede víc lidí. Vidíte?
2: No tak uvidíme, sami nevíme, co se na Svojší zítra lidi objeví. Spolek Výlav Šumava hrozí, že tady on má na těch sítích poměrně velký dosah, má tam skutečně desetitisíce a desetitisíce followerů, takže je možné, že to skutečně bude velká akce, tudíž i mše svatá, která tam bude sloužena, s tím tedy slavnostním vysvěcením nebo posvěcením té kaple, tak je možné, že to skutečně třeba bude davová záležitost. Nevím, sám jsem zvědav, co nás tam zítra čeká.
0: Já musím technicky jenom říct, že silnice ve Svojších, která vede do Horské Kvildy, bude zítra mezi 11. a 15. hodinou kvůli právě této slavnosti uzavřená a parkovat se dá na louce pod Svojšemi. Ještě poslední otázka na vás, pane režisére. Kromě Andělů páně nebo Andělů páně 3, pracujete teď na něčem dalším?
2: Tak jelikož poměrně významnou diváckou sledovanost měla série Docent, která minulou neděli skončila, nebo tuto neděli vlastně, co byla, skončila v České televizi, sledovalo jí zhruba 1,5 milionu diváků každý díl, což je vlastně fantastické, neuvěřitelné číslo, tak myslím, že Česká televize nám dá zelenou ještě ke čtvrté sérii, uvidíme, jak to dopadne.
0: Rádi to slyšíme a přejeme vám samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu hodně práce.
2: Děkuju moc a mávám do Plzně všem Plzňákům.
0: Jiří Strach, děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Keby bylo něco,

Hnědý cukr nemusí být automaticky ten zdravější, má ale jiné výhody a ty připomene Jarka Vykoupilová a její páteční vydání Babských rad. Stane se tak už za okamžik v našem dopoledním vysílání.

0: Babské rady.
1: Ctinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu ctinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. O zvláštní i raní kaše. Ctinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o ctinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Ctinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Přibližilo se páteční poledne, tak si můžeme říct, co nás vlastně popoledni ve vysílání čeká. Tak pořad Vesele a zdravě ve 13 hodin o zdravém životním stylu s Kateřinou Zeithamlovou dnes na téma bolestivé šlachy na rukou a nohou. Potom v odpoledním programu humor.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Stavba společného operačního střediska IZS v Karlových Varech bude hotová do 2 let. Lanová dráha Diana po měsíční odstávce zítra znovu obnoví provoz. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. A dnes bude jasno, odpoledne až oblačno, večer se vyjasní, teploty do 18 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska složek IZS. Hotová bude za 2 roky a kraj za ni zaplatí téměř 550 milionů korun. S financováním pomohla evropská dotace. Nová budova umožní, že na jednom místě budou jak záchranáři, hasiči, policisté, strážníci, tak i armáda České republiky, potvrdil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Z hlediska i zabezpečení obrany České republiky. My budujeme systém zajištění obrany státu a primárně jde o sdílení dat a informací z jednoho místa. Bude určitě součástí právě ve vazbě na teritoriální síly, které máme v každém kraji. A samozřejmě bude tam minimálně, jak se

0: Říká ve směně jeden člověk, v případě potřeby, tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
1: Tím, že budou složky IZS na jednom místě, umožní to rychlejší koordinaci v případě mimořádných událostí. Dopravní podnik Karlovy Vary zítra znovu zprovozní lanovou dráhu Diana. Vozy nejezdily od 1. září. Práce měly zajistit spolehlivý provoz lanovky. Opravy skončily podle plánu, říká mluvčí dopravního podniku Jiřina Pousková.
2: Kromě standardních periodických oprav a kontrol jsme se pustili i do větších úprav. V obou vozech jsme vyměnili potahy na sedačkách a zároveň jsme natáhli úplně nové tažné lano, které po 5 letech dosloužilo.
1: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
3: 92.
4: Všechny.
5: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
6: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
5: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
7: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
5: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Švédské a finské stíhačky včera vzlétly, aby zachytili a identifikovali ruské vojenské letouny. Ty byly v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem. Mise byla součástí širší spolupráce obou zemí. Dnes o tom informovalo finské letectvo. Podle něj švédské a finské stroje vzdušných sil lokalizovaly a identifikovaly skupinu ruských strojů. Bylo mezi nimi několik stíhaček a dopravní stroj.
8: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let v Ázerbajdžánu rozehrají závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími třemi zápasy ve skupině druhé místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15 hodin a 45 minut.
8: Počasí.
1: Dnes bude až oblačno, k večeru pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Jáchymově na Karlovarsku v ulici Třída Dukelských hrdinů havarovala dvě osobní auta.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
9: 4 minuty po pravém poledni následuje hodina plná muziky, kterou si diktujete právě vy. Už teď můžete volat na telefonní číslo 221 55 37 37 a pokud se vám nechce mluvit přímo do éteru, tak využijte další cestu a tou je e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Je to možnost, jak obdarovat své blízké zcela zdarma, můžete jim poslat hudební dárek, který vždy potěší, tak určitě neváhejte a volejte. No a pro inspiraci dnes je 25. září. No a svátek slaví Zlata. Tak já si dovolím hned takhle na začátek popřát všechno nejlepší, především pevné zdraví, klid a pohodu naší kolegyni Zlatě Kinské, která si teď v tuto chvíli užívá dovolenou. My jí to moc přejeme a také jí přejeme k svátku jen to nejlepší. Vy volejte 221 55 37 37, to je cesta, jak si nechat zahrát písničku podle svého gusta. S vámi je Pavlína Kyselová a teď už Václav Neckář. Jdeme na to.

že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza

Andělská Zuzana Navarová ve 12 hodin a 14 minut pokračují písničky na přání a to první přání, to sem dorazilo do naší e-mailové schránky studio.vary@rozhlas.cz. Zdravím do rádia Karlovy Vary a zároveň zdravím všechny fanoušky skupiny Queen. Poprosila bych o písničku King of Magic pro Páju do porcelánky Lesov, ať se jí líp hákuje. Děkuji moc a všem krásný pátek. Káťa z Karlových Varů.

Parádní písnička od Queenu a vy opravdu dnes masírujete naši e-mailovou schránku, protože i další přání doputovalo právě sem studio.vary@rozhlas.cz. No ale pokud se osmělíte, tak nezapomeňte, že můžete volat 221 55 37 37. No a přát si tak napřímo a i rovnou vyslovit to dané přání někomu, koho chcete obdarovat. No ale teď se vraťme zpět. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od kapely Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, pro Žabku, Rudánka, Františka Bertíka a pro Kulianky od Alfa, děkuji. No, tak my rádi splníme, pač to je zase moje další oblíbená skladba.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Křídla z mídla a Krištof s Jaromírem Nohavicou. Poznali jste určitě tuto krásnou písničku. Ve 12 hodin 27 minut pokračuje odpolední vysílání rádia vašeho kraje. Konkrétně teď písničky na přání. No a vy se opravdu hodně přejete, je tu další. Já bych teď v tuto chvíli přečetla další e-mail, který nám dorazil na studio.vary@rozhlas.cz, ale přiznám se, že jich je tolik, že nejsem teď schopná úplně honem rychle najít, ale nebojte, dejte mi ještě vteřinku. Za chviličku budeme hrát Marka Ztraceného. Milé rádio, zdravím vás všechny ve studiu a všechny vaše posluchače. Prosím dnes o písničku pro všechny zlaty, zlatky a zlatušky. Přání poletí i za tou naší zláťou. Přeji nám všem, ať se nám daří, ať jsme zlaté nejen ve svém jméně. S pozdravem, vaše věrná posluchačka Zlata. A PS, děkuji a vyřiďte ve studiu ode mě všem pozdrav až ze severu Itálie. No tak to je krásné přání, takové zalité sluncem, celé zlaté. A k tomu se perfektně hodí Marek Ztracený a Obuj si mé boty.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

A Marka Ztraceného v éteru Rádia vašeho kraje vystřídají Činasky, další parádní česká kapela. Tenku teďko máme připraveno na playlistu Venku je na nule, tak já musím říct, že dnes ráno jsme se tomu velmi blížili, ale to nechci ještě předesílat, příští týden nás čeká babí léto, tak buďte ještě pozitivní a užijte si to, i když ráno už bych bundičku asi ze sebe nesundavala. Milé rádio, chtěl bych zahrát písničku od kapely Činasky, Venku je na nule, písnička bude pro všechny posluchače a pro všechny zahrádkáře. S pozdravem, Jan.

Činasky, česká kapela, která rozjasnila naše písničky na přání, a další e-mail, který nám dorazil na naši e-mailovou schránku studio.vary@rozhlas.cz, tak též přečteme a dáme mu prostor. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Jitky Zelenkové, Když se narodíme. Je to pro syna Jakuba a nevěstu Máju, naše vnučky Maggie a Ellie, od dědy, babuny a Pipinky. Tak jo, my rádi splníme.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

To byla Madonna, ještě čtvrt hodiny budeme hrát písničky na vaše přání a to další vyslovil Míra ze Sokolova. Dobrý den, Český rozhlase. Zahrajte prosím písničku Když se zamiluje kůň. Ta patří vám a také jmenovitě mamince a její kamarádce Anče z Ostrova. Tak my rádi splníme. Hezký den všem.

Dospíval Miroš Birka přesně za 8 minut, odbije 13. hodina, s ní můžete čekat další aktuální zprávy v podání Hanky Zubkové. No a tento informace znamená jediné, máme čas na poslední písničku Na přání. Píše nám Tomáš Pánek. Dobrý den, chtěl bych poprosit o zahrání písničky pro moji maminku Ivetu. Poslední dobou toho má trochu víc a rád bych jí tímto udělal radost, zlepšil náladu a připomněl jí, že na ní myslíme a že ji máme moc rádi. Já jsem vybrala písničku od Cher Strong Enough, je to písnička o vnitřní síle, o tom, jak se nevzdávat a pokračovat dál, tak doufám, že se hodí.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku budou další ordinace pro lékaře. Karlovy Vary hledají vánoční strom. Ve škole v Újezdu nad Lesy se salmonelózou nakazilo minimálně 22 dětí. A dnes bude jasno až oblačno, večer vyjasnění, teploty do 18 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Chodov na Sokolovsku pokračuje v přípravě dvou nových ordinací v městské poliklinice. Zastupitelé schválili 415 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace a zajištění podkladů potřebných k povolení stavby. Ordinace mají vzniknout na chodbách ve druhém a třetím nadzemním podlaží hlavní budovy.
2: Jedna z nových ambulancí bude sloužit praktickému lékaři, druhá umožní rozšíření současných rehabilitačních služeb. Zároveň radnice jedná se specialistou o působení ORL ambulance ve městě. Součástí příprav jsou i jednání se zdravotními pojišťovnami. Z Chodova na Sokolovsku, Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Karlovy Vary hledají strom pro vánoční trhy. Vhodným adeptem je zdravý, souměrně rostlý a hustě zavětvený jehličnan, nejlépe smrk nebo jedle. Přiměřené výšky přibližně 15 metrů. Měl by růst na dobře dostupném místě, na kterém je možné přistavit jeřáb a nákladní vůz pro jeho naložení a přepravu, říká mluvčí Lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
3: Pokud má tedy někdo na svém pozemku strom, který plánuje pokácet, může se nám ozvat, ideálně poslat rovnou i fotografii a informaci, kde strom roste. My se na ně následně přijdeme podívat a posoudíme, jestli je vhodný. Pokud strom vybereme, majitel se nemusí starat o samotné kácení ani převoz, my zajistíme vše potřebné, včetně případného povolení, pokácení stromu, jeho naložení, odvozu a následného úklidu místa.
0: Hygienici potvrdili

0: nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
1: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
0: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Sport. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři i kanoisté. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. Počasí. Dnes čekejte oblačno, k večeru pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je v ulici 17. listopadu z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
3: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal
4: a doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
3: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když seskočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad tedy o zdravém životním stylu. Dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají. A odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Vesele a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohu a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru Gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Čiže takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: dělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No?
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní.
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že se na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy překroutit, jako jinak, než v těle
1: to
0: byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý chvíli. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená, jako že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení, to jsou prevence, no a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění, někdy se dává i sádra, někdy se dává různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy, odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě, jsme na YouTube kanále, máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Paliva v Karlovarském kraji za týden opět zdražila, přesto jsou nejlevnější v Česku. V Ostrově začalo mezinárodní historické sympózium. Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Přestože paliva v Karlovarském kraji za uplynulý týden opět zdražila, jsou nejlevnější v zemi. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Karlovarského kraje prodává v průměru za 45 korun 58 haléřů. Před týdnem stál o 1 korunu a 70 haléřů méně. O korunu a 25 haléřů zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 49 korun 39 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se nejlevnější benzín a zároveň nejdražší nafta v kraji prodává na Sokolovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Chebsku a naopak benzín je tu nejdražší. Kvůli neustálému růstu cen paliv hodlá vláda od 1. října opět přistoupit k jejich regulaci. Mezinárodní historické sympozium na zámku v Ostrově připomene dnes a zítra rod Šliků a bitvu u Moháče. Historici a archiváři z Čech a dalších států Evropy se budou ve svých přednáškách věnovat i dalším majitelům ostrovského panství a významným událostem v dějinách města. Nejvíc se zaměří na osobnost Štěpána Šlika u příležitosti 500. výročí jeho úmrtí v bitvě u Moháče, říká mluvčí města Lucie Kubešová.
2: Zveřejněny budou během přednášek i doposud málo medializované aktuální informace o samotné bitvě u Moháče a pro mnohé možná dosti překvapivé detaily ze života Štěpána Šlika, někdejšího pána ostrovského panství a také zakladatele města Jáchymov.
0: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
3: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta.

0: nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
1: V turisticky oblíbeném centru řeckých Aténách se po výbuchu zřítila část obytného domu. 3 lidé jsou zranění a poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Po explozi se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdálenosti 3 bloků. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Čtvrť Plaka se nachází v blízkosti některých oblíbených aténských památek, jako jsou Akropole nebo Diův chrám. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Ivre byl ještě 4. Jiří Prskavec a 8. Jan Bárta. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila 7. Vyhrála Polka Zvolinská. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno lokálně mlhy, zejména na Chebsku a v údolí Ohře. Později večer začne částečně přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně Celsia, místy přízemní mrazíky a na horách 6 až 3 stupně. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přes den místy až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na místní silnici v Hruškové na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné sluncem prosvícené páteční odpoledne vám přeje rádio vašeho kraje a už za chvíli nabídneme několik pozvánek na kulturní dění v našem kraji. Tak si poslechněte tipy pro volný čas a po 14:30 přihodíme i turistický tip. Ten nás tentokrát zavede do zámku Chýše na Karlovarsku. Do té doby je česká muzika pro lepší náladu Petr Muk anebo Kateřina Marie Tichá.
2: Dobré odpoledne a Pavlína Kyselová.

0: další houbař, který sbírá houby magický, už je na světě třetím volajícím a v houbařské soutěži byla dnes Marie z Chebu, kterou vítám v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ještě jednou vám moc gratuluji za všechny a rovnou vám pustím fanfáru.
1: Děkuju, děkuju.
0: Marie, a vy jste vášnivá houbařka?
1: No, tak občas chodím.
0: Občas chodíte, no a teď navíc budete chodit s tím ideálním houbařským setem, protože jste vyhrála houbařský atlas od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, láhev na pití a také plátěnku, v které houby dýchají, ale zároveň máte v čem odnést z lesa. Já vám ještě jednou moc gratuluji, zkrátka to, co každý houbař potřebuje, to jste vy získala díky dnešní soutěži. Užijte si to. Podzim začíná, ideální výbava je vaše, tak ještě jednou gratulace Marii z Chebu. Mějte se pěkně a zase někdy naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: věří.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tipy pro volný čas.
2: Varhanní koncert zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele na Nebevzetí Panny Marie na Gétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha a taky France Schuberta. V Městském divadle Sokolov začíná ve 24. divadelní festival Sokolovská čurda. Od 16 hodin do 22.30 jsou na programu tři představení. Pohádka o pekelném křišťálu, komedie Ani spolu, Ani bez sebe a groteskní jednoaktovka Pacient doktora Freuda. Dnešní noc je nocí vědy. Institut lázeňství a balneologie nabídne v Karlovarských Alžbětiných lázních program od 17 do 20 hodin. V rámci dne otevřených dveří si zájemci vyzkoušejí moderní technologie, jako je virtuální realita nebo stabilometrická plošina. I zajímavé pokusy z oblasti lázeňství. V 19 hodin je připravena komentovaná procházka po minerálních pramenech Karlových Varů. Začíná u Alžbětiných lázní. K noci vědy se připojila i karlovarská hvězdárna Františka Krejčího, která v 17.17 a 19.19 nabídne přednášky na téma komunikace ve vesmíru. Za jasného počasí bude možné od 21.21 minut pozorovat noční oblohu. Literární festival Periferie míří do hranic u Aše. V muzeíčku a tam navštívníky od 17:30 odpoledne čeká autorské čtení, stand-up, slam poetry, divadelní improvizace i hudba. Uvádí Teodor Kravál a také Filip Korita. Za jeleny v Říji je možné vydat se v doprovodu odborníků na Kladskou. Připraveno je i povídání o životě jelenů s poslechem Říje Jelena Evropského a Jelena Siky. Sraz je v 17.30 před Domem přírody na Kladské. A poslední pozvánka, ta je sportovního charakteru. Extraliga ledního hokeje pokračuje v Karlových Varech od 18 hodin utkáním HC Energie s českobudějovickým Motorem. Tak pokud jsme vás inspirovali, dobře se bavte. No.

0: Pěkná a Janek Ledecký dospíval ve 14 hodin 35 minut v odpoledním vysílání rádia vašeho kraje a já už mám teď pro vás dnešní turistický tip. Zámek Chýše stojí v severozápadním cípu stejnojmenné obce na Karlovarsku. Původně vladické sídlo prošlo během staletí různými stavebními proměnami. V 15. století bylo přebudováno na gotický hrad, v 16. století na renesanční zámek. No a na konci 17. století byl upravený do barokního slohu a v 19. století získal současnou podobu novogotického zámku. Redaktorku Janu Strejčkovou zámkem provedl jeho majitel Vladimír Lažanský.
1: Takže vítejte na zámku v Chyších.
2: Nádherný strop.
1: Nádherný strop, ale my jsme unikátní zámek v jedné věci. My jsme jediný zámek, který má fresku od Petra Brandla. Je z roku 1699, je to technika al seco, čili oleomalba na suché štukové vápené omítce. Je to starozákonný výjev, kdy králi Davidovi přinášejí hlavu zavražděného syna krále Saula. Petr Brandl v té době pracoval u hraběte Václava Josefa Lažanského na nedaleké Manětíně, tak toho jeho příbuzný bratranec, baron Michna z Vacínova, který tehdy držel Chyši, využil, pozval Brandla i sem, on mu tady za 3 měsíce vyzdobí klembu tohoto salonu. Víme také po všech průzkumech, že honorář za tuto práci tehdy činil 600 zlatých. To bylo peněz jako želez. V té době se dal koupit v Praze výstavní dům za 1516 zlatých, kvalitní zdní kůň se kupal za 80 zlatých a mistr truhlář, který ovšem uměl udělat takovýhle nábytek, si vydělával 20 zlatých za měsíc.
2: Přešli jsme do takového nejreprezentativnějšího sálu.
1: Ano, je to štukový sál zámku. Ta místnost má asi 125 metrů čtverečních. Je to impozantní výzdoba po vzorové památkářské úpravě. No a podle plzeňských památkářů, kteří se ujali průzkumu tohoto zámku, tak tato výzdoba je nejkvalitnější výzdobou svého druhu na zámcích v celých západních Čechách.
2: Kolik těch místností na zámku je?
1: No, když spočítáme všechno, co se dá započítat za místnost, tak je jich tady 40, ale takových těch krásných na bydlení 25.
2: Se zámkem je spojené jméno nejenom Petr Brandl, ale také Karel Čapek.
1: Karel Čapek u hraběte Vladimíra Lažanského 1. března roku 1917 nachází, a dneska to víme spolehlivě, své první placené zaměstnání. Je tady sice jenom 7 měsíců a je domácím učitelem tehdy 13-letého mladého Prokopa Lažanského, který jako panský synek byl privatistou v Praze na gymnáziu v Křemencové ulici, to jest nemusel chodit do školy, učil se doma a chodil skládat jenom postupové zkoušky.
2: Tady Karel Čapek spal?
1: Bydlel, ano, ano. On Karel Čapek jako preceptor, neboli domácí učitel, on patřil k hraběcímu stolu, on nebyl v pozici sloužícího, ale musel mít samozřejmě nějaké separé, takže mu hrabě přidělal takovýhle malý byteček dvoumístnostní. Měl jednu obrovskou výhodu, že měl vlastní toaletu, tamhle za těmi dveřmi, takže to byl takový byteček pod uzavřením. Tady je malá chodbička, z ní ještě jeden pokojíček a tudy Karel Čapek procházel na to dřevěné dubové schodiště, tady byl zamčen a chodil ze spoda. A já mám tu nesmírnou čest do toho svého bytu teď chodit po těch stejných ošlapaných dubových schodech, po který před více jak 100 lety chodil Karel Čapek.
2: Říká majitel zámku Vladimír Lažanský. Z Chyše na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Ano, je to tak, přišel čas si říct, co vám doba překáží, anebo naopak schází. Už teď můžete volat sem do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary na telefonní číslo 221 55 37 37 a využít tak jedinečnou možnost zcela zdarma inzerovat to, co potřebujete. Já dnes začnu, protože první inzerát dorazil do e-mailové schránky studio.vary@rozhlas.cz. Dobrý den, prodám ciferní auto hodiny Jágr, Karlovarsko, telefonní číslo 602-480-316. Děkuji. Ještě pro jistotu zopakuji, pokud máte někdo zájem o ciferníkové autohodiny značky Jágr na Karlovarsku, jsou k dostání na telefonním čísle 602-480-316. No a pokračovat teď můžete vy na telefonním čísle 221 55 37 37. Je to jedinečná možnost, jak prostřednictvím rozhlasového tržiště zcela zdarma nabízet či poptávat to, co právě potřebujete, anebo naopak nepotřebujete. 221 55 37 37. Tak ještě pár vteřin, dám vám příležitost, no nicméně, jak to tak vypadá, tak dnes se vám úplně nechce obchodovat. Nevadí, my si pustíme další pěknou písničku Brontosauři a Valčíček.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajští silničáři stabilizovali část silnice druhé třídy mezi Bečovem a Mnichovem. Ve Valči v sobotu odstartuje tradiční turistický pochod. Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Krajská správa a údržba silnic dokončila opravu silnice druhé třídy mezi Bečovem nad Teplou a Mnichovem u Mariánských Lázní. Opravili zhruba 210 metrů komunikace. Práce stály přibližně 22 milionů korun. Podrobnosti doplňuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
2: Pouhá oprava asfaltového povrchu by v tomto případě problém nevyřešila. Hlavním úkolem bylo stabilizovat celé silniční těleso a zamezit dalšímu sesouvání násypové části komunikace. Součástí stavby proto byla také úprava odvodnění, která má omezit hromadění vody v konstrukci vozovky a její negativní vliv na životnost komunikace.
0: Tradiční pochod krajinou barokní Valče připravili na zítřek členové místní organizace Klubu českých turistů. Zájemci se vydají na různě dlouhé trasy v okolí města. Pro zájemce připravili organizátoři také možnost odjet autobusem do blízkosti obcí Blšany a Želeč v Ústeckém kraji, kam z Valče vede nově vyznačená červená turistická značka. Říká za Klub českých turistů Markéta Petrová.
3: Letos právě v návaznosti na tu novou červenou, tak jsme se rozhodli, že v 6 odsud z Valče vypravujeme autobus, který ty turisty dopraví do obce Želeč na začátek vlastně nebo konec té červené trasy a projdou ji vlastně celou, což bych jako docela doporučovala, protože ne každému se to poštěstí.
0: Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, pokračuje generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
4: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
0: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elysejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etiku

0: lidských otázkách budou rozhodovat sami, ne AI.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno lokálně mlhy, zejména na Chebsku a v údolí Ohře. Později večer začne částečně přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně Celsia, místy přízemní mrazíky a na horách 6 až 3 stupně. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jeho západní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Přes den místy až dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/20 v úseku Toužim Třeboun je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I po 15. hodině jste ve společnosti Rádia vašeho kraje, je pátek 25. září. A protože nás v neděli čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let, nabídneme vám druhý nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát ho připraví Naďa Konvalinková. Co to bude, vám řekneme už za chvíli a v této hodině si také zasoutěžíme, tak se dobře bavte a zároveň buďte ve střehu. V banku je balí Ček výživových doplňků pro vaše mazlíčky.
1: Dobré odpoledne a Pavlína Kyselová.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct velké chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, recept roku 2025 z druhého místa podle poroty, herečka Naďa Konvalinková.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Já se ho zase odnesu, jo.
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 15:26 přišel čas si zasoutěžit. Dnes s váma nabízíme balíček Mar pro zdravé klouby vašeho mazlíčka. Balíček obsahuje Mark Holistic, přírodní žraločí chrupavku, tehdy zdroj kolagenu, který pomáhá udržovat klouby dlouhodobě funkční. Součástí výhry je také jehněční přírodní vývar Mar Holistic, který podporuje příjem tekutin, zvyšuje chutnost krmiva a je přirozeným zdrojem kolagenu. Více informací naleznete na www.krmiva-pučalka.cz. No a každopádně, pokud správně odpovíte na dnešní otázku, tak tento balíček můžete vyzkoušet a následně si potom objednávat už na zmiňovaném webu. Tak zkrátka, pokud máte zájem, volejte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
0: No a kdo si zasoutěží jako první, který majitel mazlíčka, ať už je to asi pes či kočka, možná i ostatní, to nevím, více se dozvíte na www.krmiva-pučalka.cz, tak kdo si s náma zasoutěží o tuto parádní cenu? Dáme tomu ještě vteřinku, tak pojďme na to. Ten, kdo se dovolal, je kdo? Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Kdo se k nám dovolal a odkud?
2: Petr ze Sokolova.
0: Tak Petře, vy jste majitelem nějakého mazlíčka?
2: No, pejska.
0: Pejska, tak to by se mohlo hodit, ty většinou mývají problémy s klouby, ale jak jsem říkala, nejdřív musíte správně odpovědět. A já se ptám, pes Chow Chow byl v minulosti využíván jako pracovní, hlídací, ale i tažný pes. Chow Chow je uzavřený, zdrženlivý, nedůvěřivý a především nezávislý a inteligentní. Uznává pouze jednoho pána a my se ptáme, odkud pochází toto plemeno. Věděl byste nebo chcete nápovědy?
2: A začí nápovědu?
0: Tak za A z Japonska, za B z Ruska, za C z Číny, anebo za D z Vietnamu?
2: Mám dojem, že z Číny.
0: Myslíte si, že z Číny? Mě tam teda spíš ladilo to Japonsko. No, uvidíme, vy říkáte z Číny. Jsem vás chtěla jenom trošku zmást, ale vy jste se nenechali, je to tak, Chow Chow pochází z Číny. Já vám gratuluji, vyhrál jste tento unikátní balíček pro svého čtyřnohého mazlíčka. Zůstaňte prosím na telefonu, domluvíme podrobnosti. No a vy ostatní, tak pro vás je tady písnička Forma útěchy, snad dobrá, snad vezmete za vděk a budete se i nadále s námi bavit.

0: Otazníky a slovenská kapela Elán nám zvedla náladu v 15 hodin a 36 minut. No a teď už pokračujeme další reportáží. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. Určené je pro všechny složky IZS. Hotovo bude za 2 roky, pak se do nového objektu přestěhují hasiči, záchranáři, policisté i strážníci. Spolupráce mezi jednotlivými složkami tak bude rychlejší. Za stavbu zaplatí Karlovarský kraj asi 550 milionů korun, s financováním pomůže také evropská dotace.
1: Rychlejší předávání informací, lepší koordinace zásahu a připravenost na řešení mimořádných událostí. To všechno bude řešit společné operační středisko integrovaného záchranného systému. Jak říká ředitel krajských hasičů Oldřich Wolf, právě při mimořádných událostech jde o čas.
2: Všechny složky tam mají své operační středisko, které je odděleno tak, aby umožňoval ten systém výkon služby, řekněme, v době míru, tak aby se nerušily vzájemně, ale v momentě, kdy potřebují součinnost křížem krážem policista se zdravotníkem, hasič se zdravotníkem, s policistou, tak udělají 3-4 kroky a jsou vlastně s tím svým protějškem, s tím operačním důstojníkem nebo dispečerem a můžou už koordinovat svůj vzájemný postup.
1: Podle ředitele záchranné služby Jiřího Smetany je společné operační středisko v podstatě mozkem celého systému.
3: A tím, že my navíc ještě teď ta střediska propojíme, tak vlastně vytvoříme takový jakoby super organismus, který může organizovat a ovládat celý ten integrovaný záchranný systém. Zároveň si od toho slibujeme i to, že ti lidé se víc poznají, mohou se od sebe navzájem učit, mohou si předávat zkušenosti. Navíc přece jenom, když spolu lidé mohou komunikovat jako naživo, jsou v jednom prostoru, lépe se poznají i po lidské stránce, tak zpravidla ta komunikace je pak jakoby snazší a je už pak i na bázi takových jakoby osobnějších vztahů.
1: Pro policii bude mít nové propojení význam zejména při přijímání bezpečnostních opatření a řízení nasazených sil, doplňuje ředitel krajských policistů Michal Šavrňa.
4: Každá složka spravuje určité informace a databáze a ve chvíli, kdy budou spolupracovat na jednom místě, tak tyto informace z databází, z kamerových systémů a podobně si můžou bezprostředně vyměnit a informovat se o reálné situaci, která se venku odehrává.
1: Součástí společného operačního střediska bude i armáda České republiky, potvrdil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
5: Samozřejmě bude tam minimálně ve směně jeden člověk, ale samozřejmě v případě potřeby, tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
6: To znamená, že ta rychlost, ta domluva, to spojení je hrozně důležité z toho jednoho místa, jak pro všechny složky, tak samozřejmě i pro armádu.
5: Ano, přesně tak. A dáme příklad jakoby v rámci plnění například obranných plánů. Severoatlantické aliance, tak musíme zabezpečit průjezd například vojenské techniky, kolon a podobně, což samozřejmě má dopad na obyvatele daných krajů a tady je nutná právě opravdu velmi úzká koordinace. A ještě bych zmínil jeden fakt, který teď samozřejmě řešíme, a to jsou aktuální hrozby například v oblasti dronové ochrany a tady budeme sdílet právě data, informace z hlediska antidronového systému, který armáda intenzivně buduje.
1: Všechny složky v objektu získají kanceláře, serverovny a další zázemí, včetně posilovny a 10 pokojů pro krátkodobé ubytování. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Chorvatské léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Dospíval divoký byl přesně za 9 minut, přichází 16. hodina, s ní další aktuální zprávy s Hankou Zubkovou. No a do té doby si ještě osvěžíme pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Některé firmy by byly ochotné stavět byty v Ostrově na Karlovarsku. Okolím Kraslic v sobotu projedou desítky historických automobilů a motocyklů. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Ostrově na Karlovarsku by mohly vzniknout další byty. Jak vyplynulo z předběžné tržní konzultace, kterou provedlo město, o jejich výstavbu mají zájem někteří developeři. V prostoru vlečka poblíž centra by mohlo vzniknout 400 až 600 bytů nájemních, družstevních i do osobního vlastnictví. Pro firmy je ale limitující výsledná cena za metr čtvereční hotového bytu. Podle vedení Ostrova by měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Příprava projektu zástavby oblasti vlečka trvá několik let. Podle současného vedení radnice budou další fáze až na příštím zastupitelstvu. Tradiční loučení s hlavní sezónou připravili na zítřek členové klubu historických vozidel v Kraslicích u Sokolova. Do příhraničního města přijede téměř stovka vozidel z Česka a Německa. Postupně projedou Rotavou a obcí Šindelová. Kolem poledne se zájemcům představí na výstavě před kulturním domem v centru Kraslic. Pokračuje hlavní organizátor Luděk Votoček.
2: Tak je to 10. ročník jubilejní a jsem překvapen. K dnešnímu datumu a dně máme 90 strojů přihlášených. Těch nepřihlášených to bude ještě asi trošku větší porce.
0: Do Kraslic by měl zítra dopoledne přijet také historický autobus Škoda RTO. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Úřady v Kazachstánu zadržely 5 vojenských činitelů. Souvisí to se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. Zemřelo při něm 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a v silném větru spadli do vody. Pětice je zadržená kvůli podezření z nedbalosti ve službě a porušení pravidel plavby se závažnými důsledky. Informovalo o tom kazachstánské ministerstvo vnitra. Prezident Kasym Žomart Tokajev kvůli neštěstí vyhlásil na dnešek celostátní smutek.
1: Sport.
0: České tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále. Vítězství 2-0 završila ve druhé dvouhře Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšeovou 7-6 a 6-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, lokálně mlhy, zejména na Chebsku a v údolí Ohře. Později večer začne částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Přes den místy až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy.

0: Vary. V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice U Tvrze. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
4: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
3: Děkuji.
4: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
3: Ne, chtěl jsem dát verš.
4: Jo, je, dej.
3: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
4: Ano.
3: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
4: To jsi napsal sám?
3: Mm-hmm.
4: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
5: Všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války, nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady a vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek a já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně. Tak ledva.
2: Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítili dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byli, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Takhle.
2: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci. Krásá bláva, krásá bláva. Diana, na shledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři se rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zendulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojce a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten bryskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech od podňáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda,
0: jako
1: to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková jsem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 01 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vaším rodičům povedl. Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím, ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezký víkend, přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě, samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal. Šlo by slovo lidva nahradit sotva nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, Jiřina má protekci.
4: No
2: dobře.
4: Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost, jo? No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No, rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila. Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to byla, takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera. Jede! Klapka.
10: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
9: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera, jede! Klapka.
10: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolu. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Už jo, zasnu, jo.
9: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
9: Tak pozor, pozor. Kamera.
11: Kamera jede.
9: Klapka.
10: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová učí.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasvím.
9: Nezasvínej, vytěrem okamžitě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
4: No, humor to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolu. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná, ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná. Už.
2: Ina je jiná. Tak to bude jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tom bole, prosím tě.
1: To,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Je
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdo, je sympatiačka, ale teďka už jsme slyšeli, tak aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě
1: samozřejmě. Ty jsi měl červené šaty? Ne.
2: červený šaty a kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Víkend,
2: taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, a nejen
2: dojdem Lídlešku. Děkujem.
6: Kamera jede.
7: Klapka.
8: Už
6: učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Hamzovina s naším tanečním kroužkem. Vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejde ti to cancourek, prosím
9: tě.
8: Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslím, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. V tom nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
8: Stop!
9: Pro mě dobrý!
8: Berem!
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmer vědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět sedm a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat. Zkus se na to zeptat a uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já
2: že
1: si myslím,
2: jsem
1: že ty
2: nefotil.
1: Jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fuďte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben, byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně? Jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Zámek Valeč na Karlovarsku bude mít v zahradě opět historický palmový skleník, jeho instalace právě v těchto dnech končí. V Plzni začíná filmový festival Finále a zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
3: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Restaurátorská firma instaluje v zámecké zahradě ve Velči na Karlovarsku opravený palmový skleník z konce 19. století. Práce by měly skončit v závěru září. Zasklený pak bude na jaře příštího roku. Potom se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století. Jak říká kastelán zámku Miloš Bělohlávek, palmový skleník je významným prvkem nejen zámecké zahrady.
5: Společně se zámeckým kostelem a zámkem tvořil jednu z dominant Valeckého údolí a byl právě konstruován tak, aby každý, kdo do Valče přijíždí, ho viděl. Skleník nechal postavit hrabě Vincent Tun Valcasína, tehdejší majitel Valče, a zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni v paláci a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
3: Za práce zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře dnes v 19 hodin snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků už organizátoři přidali další projekce některých filmů a právě diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.
6: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ně říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ně říkají a i pro ty filmy. Maře, je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
3: Filmový festival Finále Plzeň potrvá až do středy 30. září. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno lokálně mlhy, zejména na Chebsku a v údolí Ohře. Později večer začne částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Přes den místy až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800

0: 553 553. Den v kraji.
1: Dnešní události pohledem našeho regionu je po 17. hodině a my se společně poohlédneme za tím, co se dnes odehrálo v Karlových Varech, na Sokolovsku, třeba i na Chebsku a v dalších částech našeho kraje. Až 1500 korun, tolik byste mohli získat od zdravotní pojišťovny za to, že absolvujete všechny preventivní prohlídky a dostupné screeningy. Ministerstvo zdravotnictví tak chce posílit účast na prevenci, která je v Česku nízká. Peníze byste dostali rovnou na účet, bez předchozí žádosti. Více k tomuhle tématu řekneme už krátce před čtvrt na šest. Složky integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji budou mít společné operační středisko. Hasiči, záchranáři, policisté i strážníci tak budou mít svoje dispečinky v jednom objektu. Spolupráce hlavně při řešení mimořádných událostí bude efektivnější. Podrobnosti už za chvíli. Slavkovský les je krajem rozlehlých lesů a rašelinišť. Místem vývěru stovek minerálních pramenů a mofet a dalších pozoruhodností zpráva HKO sídlí v Mariánských Lázních a my prozradíme, co všechno má na starosti.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Chodov na Sokolovsku pokračuje v přípravě dvou nových ordinací v městské poliklinice. Jedna z nových ambulancí bude sloužit praktickému lékaři, druhá umožní rozšíření současných rehabilitačních služeb. Zároveň radnice jedná se specialistou o působení ORL ambulance ve městě. Krajská správa a údržba silnic dokončila opravu silnice druhé třídy mezi Bečovem nad Teplou a Mnichovem u Mariánských Lázní. Opravili zhruba 210 metrů komunikace. Práce stály přibližně 22 milionů korun. Dopravní podnik Karlovy Vary zítra znovu zprovozní lanovou dráhu Diana. Vozy nejezdily od 1. září, práce měly zajistit spolehlivý provoz lanovky. Opravy skončily podle plánu, další úpravy nad rámec standardních periodických oprav a kontrol popisuje mluvčí dopravního podniku Jiřina Pousková.
2: V obou vozech jsme vyměnili potahy na sedačkách a zároveň jsme natáhli úplně nové tažné lano, které po 5 letech dosloužilo.
1: Karlovy Vary hledají strom pro vánoční trhy. Vhodným adeptem je zdravý, souměrně rostlý a hustě zavětvený jehličnan. Nejlépe smrk nebo jedle přiměřené výšky přibližně 15 metrů. Měl by růst na dobře dostupném místě, na kterém je možné přistavit jeřáb a nákladní vůz pro jeho naložení a přepravu, pokračuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
3: Pokud má tady někdo na svém pozemku strom, který plánuje pokácet, může se nám ozvat. My se na ně následně přijdeme podívat a posoudíme, jestli je vhodný. Pokud strom vybereme, majitel se nemusí starat o samotné kácení ani převoz, my zajistíme vše potřebné.
1: Na zámku v Ostrově na Karlovarsku dnes začalo 9. mezinárodní historické sympózium. Účastní se ho historici, kunsthistorici a archiváři nejen z České republiky, ale i z Rakouska, Německa a Maďarska. Letošním hlavním tématem sympózia jsou Šlikové a bitva u Moháče. Program bude pokračovat ještě zítra.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Je přesně 17:15 a vy posloucháte Páteční den v kraji s datem 25. září. Účast na preventivních prohlídkách a některých screeningzích je v Česku nízká. Například na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, na kterou mají lidé nárok jednou za 2 roky, chodí podle ministerstva zdravotnictví zhruba polovina z nich. Resort to chce změnit. Za absolvování preventivních vyšetření plánuje zavést příspěvek až 1500 korun. Peníze by přitom lidé dostali automaticky, aniž by o ně museli žádat. Podrobnosti přidá teď editor vysílání Lukáš Staněk, kterého už vítám v našem studiu.
1: Pěkné odpoledne.
0: Lukáši, kdo všechno by mohl mít na nový příspěvek, o kterém si povídáme, nárok?
1: Příspěvek by byl určený pro lidi od 45 do 65 let. Museli by ale absolvovat všechna vyšetření, která jsou pro jejich věk dostupná. Ze screeningu by zatím šlo o včasný záchyt demence a rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva.
0: My už jsme řekli, že výše příspěvku by mohla být až 1500 korun. Je nějaká dolní hranice?
1: Ano, pojišťovny by se mohly pohybovat ve stanoveném rozmezí, a to od 500 korun až do zmiňovaných 1500 korun. Ministerstvo tím chce dosáhnout toho, aby se pojišťovny v nabídkách předháněly. Jaké by mohly být celkové náklady na příspěvek, popisuje vrchní ředitel sekce zdravotního pojištění a evropských fondů ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Při přezkumu té současné situace jsme zjišťovali, kolik aktuálně pojištěnců splňuje tyto podmínky. Je to v tuto chvíli cca 1,1 milionu pojištěnců. My nicméně předpokládáme, že v návaznosti na zavedení těchto finančních bonusů může toto číslo samozřejmě vzrůst. Pokud bychom ale pracovali s tímto počtem, tak ten odhad nákladů je v řádu 550 milionů až 1,65 miliardy korun.
0: Lukáši, velmi důležitá otázka je to, co na to říkají samotné zdravotní pojišťovny.
1: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada posílení prevence vítá. Výše příspěvku se ale podle něj bude muset odvíjet od finančních možností pojišťoven. Místopředseda správní rady VZP Tom Filip z KDU-ČSL naopak upřednostňuje současný systém. Už teď totiž pojišťovny za prevenci odměňují, příspěvek ale většinou dávají na další zdravotní péči nebo sport.
3: Protože tak, jak to je nastavený teď, tak vlastně to má dvojí efekt. Dělá tu sportovní aktivitu a zároveň chodí na tu prevenci. Takhle si za ty peníze koupí třeba cigarety nebo alkohol nebo drogy a ten efekt jako to mít rozhodně na prodloužení života nebude.
1: O příspěvek teď ale musí lidé pojišťovnu zpětně požádat. Ještě doplním, že novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. V prosinci by návrh měl jít do mezirezortního připomínkového řízení a v dubnu příštího roku by ho mohla dostat vláda.
0: Příspěvek za prevenci ale není jediná změna, kterou novela přináší. Chystají se taky změny ve způsobu, jakým se pojišťovny a poskytovatelé péče domlouvají na úhradách pro pojištění pro příští rok. Je to tak?
1: Ano, přesně tak. Těch změn má být hned několik. Ministerstvo třeba chce, aby dohody byly víceleté, ne právě jen na jeden rok jako teď. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Skutečně nám výrazně zestárne populace, budeme potřebovat jiný typ péče než doposud, budeme potřebovat restrukturalizovat poskytovatele zdravotních služeb v České republice.
1: A takové změny se podle něj nedají dělat z roku na rok, ale musí se plánovat na delší období. Ministerstvo chce taky zavést platbu za výsledek péče. Nemocnice by například mohly dostat peníze navíc za to, že u nich bude méně pooperačních infekcí. Zatímco příspěvek za prevenci má motivovat pacienty, platba za výsledek má motivovat nemocnice. O tom, na jaké výkony by se odměna mohla vztahovat, se podle ministerstva ještě diskutuje.
0: To byla spousta zajímavých informací. Já si pro naše posluchače ještě dovolím malou osobní radu. Nezanedbávejte preventivní lékařská vyšetření. Lukáši, díky za informace a pěkný zbytek dne.
1: Díky a krásné odpoledne.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. Určené je pro všechny složky IZS. Hotovo bude za 2 roky. A pak se do nového objektu přestěhují hasiči, záchranáři, policisté, ale i městští strážníci. Spolupráce mezi jednotlivými složkami tak bude rychlejší. Za stavbu zaplatí Karlovarský kraj asi 550 milionů korun. S financováním pomůže taky evropská dotace.
1: Rychlejší předávání informací, lepší koordinace zásahu a připravenost na řešení mimořádných událostí. To všechno bude řešit společné operační středisko integrovaného záchranného systému. Jak říká ředitel krajských hasičů Oldřich Wolf, právě při mimořádných událostech jde o čas.
2: Všechny složky tam mají své operační středisko, které je odděleno tak, aby umožňoval ten systém výkon služby, řekněme, v době míru, tak aby se nerušili vzájemně, ale v momentě, kdy potřebují součinnost křížem krážem, policista se zdravotníkem, hasič se zdravotníkem, s policistou, tak udělají 3-4 kroky a jsou vlastně s tím svým protějškem, s tím operačním důstojníkem nebo dispečerem a můžou už koordinovat svůj vzájemný postup.
1: Podle ředitele záchranné služby Jiřího Smetany je společné operační středisko v podstatě mozkem celého systému.
3: A tím, že my navíc ještě teď ta střediska propojíme, tak vlastně vytvoříme takový jakoby superorganismus, který může organizovat a ovládat celý ten integrovaný záchranný systém.
1: Pro policii bude mít nové propojení význam zejména při přijímání bezpečnostních opatření a řízení nasazených sil, doplňuje ředitel krajských policistů Michal Šavrňa.
4: Každá složka spravuje určité informace a databáze a ve chvíli, kdy budou spolupracovat na jednom místě, tak tyto informace z databází, z kamerových systémů a podobně si můžou bezprostředně vyměnit a informovat se o reálné situaci, která se venku odehrává.
1: Součástí společného operačního střediska bude i armáda České republiky, potvrdil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
5: Samozřejmě bude tam minimálně ve směně jeden člověk, ale samozřejmě v případě potřeby, tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
6: To znamená, že ta rychlost, ta domluva, to spojení je hrozně důležité z toho jednoho místa, jak pro všechny složky, tak samozřejmě i pro armádu.
5: Ano, přesně tak. A dáme příklad jakoby v rámci plnění například obranných plánů. Severoatlantické aliance, tak musíme zabezpečit průjezd například vojenské techniky, kolon a podobně, což samozřejmě má dopad na obyvatele daných krajů a tady je nutná právě opravdu velmi úzká koordinace. A ještě bych zmínil jeden fakt, který teď samozřejmě řešíme, a to jsou aktuální hrozby například v oblasti dronové ochrany a tady budeme sdílet právě data, informace z hlediska antidronového systému, který armáda intenzivně buduje.
1: Všechny složky v objektu získají kanceláře, serverovny a další zázemí, včetně posilovny a 10 pokojů pro krátkodobé ubytování. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Užíváte si páteční odpolední pohodu s Českým rozhlasem Karlovy Vary s pořadem Den v kraji. Je přesně 6:30. Chráněná krajinná oblast Slavkovský les patří k plošně větším i starším chráněným krajinným oblastem v Česku. Jsou tu rozlehlá rašeliniště, bohaté mokřadní a slatinné louky, unikátní hadcová května, vřesoviště, množství bublajících minerálních pramenů a mofet, ale i zachovalé bučiny nebo údolí řek Teplé a Ohře s pozoruhodnými skalními útvary. Díky těmto přírodním hodnotám je Slavkovský les významným územním nejen v měřítku České republiky. S odbornou pracovnicí HKO Janou Rolkovou si na tohle téma povídal Petr Čimpera.
1: Vy reprezentujete instituci, která má své místo v našem regionu bezesporu. Jaké činnosti náleží chráněné krajinné oblasti?
2: My jsme především státním orgánem ochrany přírody, takže naší hlavní jako povinností vůbec je ovlivňovat celkově jako fungování krajiny a plánování vlastně věcí v krajině, takže vstupujeme do územních plánů, vstupujeme do lesních hospodářských plánů, do pozemkových úprav, vyjadřujeme se k zemědělským dotacím, takže to je taková ta velká hlavní činnost správy chráněné krajinné oblasti, ale pak samozřejmě máme ty nejkrásnější místa, tak máme vyhlášená jako maloplošně chráněná území, ať jsou to rezervace nebo památky, a tam teda o ně pečujeme přímo i pomocí nějakých krajinotvorných programů, tam se dělá jako různá opatření speciální, aby ty druhy a biotopy dobře žily.
1: Předpokládám tedy, že spolupracujete také s řadou odborníků na přírodní vědy v Karlovarském kraji.
2: Máme tady několik odbornějších institucí, ať už jsou to muzea nebo některé vědecké instituce. My třeba teď běžíme takový hezký, zajímavý vědecký projekt s Českou geologickou službou o minerálních pramenech, protože to je téma našeho regionu a vlastně teď jsme měli 3 roky moc hezký projekt, který byl podpořen státními dotacemi, protože ty výstupy byly tak zajímavé a tak dobré, tak se ukázalo, že dostali ty peníze i na další 3 roky, takže aktuálně pokračujeme ve výzkumu minerálních pramenů celého Karlovarského kraje. Pro nás je to strašně důležité ty výstupy právě vzhledem k tomu plánování té krajiny a vůbec teď v tomhle suchu je to zásadní, protože oni nám pomáhají třeba vytipovat infiltrační zóny minerálních pramenů a vlastně toho, kde by jsme měli v té krajině vodu zadržovat.
1: Já vím, že se podílíte ještě na jedné velmi tradiční bohulibé aktivitě, a to je festival jablek v Mariánských Lázních. Bude se konat i letos?
2: Bude se konat i letos v neděli 11. října. Zase by měly být tradičním hávu, už máme domluvenou kolonádu, takže doufejme, že nám vyjde zase počasí. Většinou máme štěstí, tak doufejme, že i letos.
1: Vy máte určitě svůj web, také jste na sociálních sítích, pod jakým titulkem vás najdeme.
2: Když se zadáte kdekoliv Slavkovský les, tak určitě na vás vyskočí náš Instagram, Facebook anebo webové stránky, kde vlastně máme všechny tyhle ty informace, můžete je tam podrobně najít.
3: Den v kraji. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V celé Evropě i na desítkách míst v Česku začala Noc vědy 2026. Cílem této tradiční akce je ukázat, že věda rozhodně není nudná. Letošním ústředním tématem je komunikace. Přímo v terénu máme naši regionální stopařku Luci Chládkovou, která se nám hlásí z místa, kde se tato akce koná vůbec poprvé v historii. Pěkný podvečer, Lucko, kde přesně stojíš a proč si vybrala právě tyto prostory?
2: Hezký podvečer ze Sokolova. Stojím přímo v areálu Sokolovské chemičky v Tovární ulici. A proč právě tady? Odpověď je jednoduchá. Noc vědy se v Sokolově koná vůbec poprvé. A vedení podniku se rozhodlo pro tuto premiéru otevřít brány, které jinak zůstávají pro veřejnost přísně zavřené. Takže je to jedinečná příležitost nahlédnout do autentického industriálního prostředí.
1: Lucko, když se řekne chemička a téma komunikace, jak to vlastně jde dohromady? Co všechno tam návštěvníci dnes odpoledne a večer uvidí? A je jich tam asi mnoho, protože to slyšíme za tebou.
2: Jde to dohromady překvapivě skvěle. Organizátoři, mezi které patří Krajské inovační centrum, Sokolovské muzeum a regionální střední školy, si s tím poradili kreativně. Program tady začal v 17 hodin a potrvá do 21. hodiny. Hned u recepce vznikla takzvaná magická chemická laboratoř. Zde se ukazuje, jak spolu komunikují různé chemické prvky, často velmi hlasitě a efektivně formou vědeckých show. Dále je tu IT laboratoř zaměřená na komunikaci s umělou inteligencí a 3D tisk. A jelikož k chemičce neodmyslitelně patří bezpečnost, venku na dvoře právě teď probíhá praktická ukázka hasičské techniky a krizové komunikace. Vše je zdarma a ideální i pro rodiny s dětmi.
1: Ty jsi na Sokolovsku, ale Noc vědy pochopitelně pulzuje celým naším regionem. Kam všude ještě můžou lidé v Karlovarském kraji vyrazit, pokud to tam samozřejmě mají blíž?
2: Letos je ta nabídka v kraji opravdu bohatá a propojená. Pokud to vezmu geograficky. V Karlových Varech hostí program Institut lázeňství a balneologie přímo v prostorách Alžbětiných lázní. Tam se můžete těšit na virtuální realitu od krajského inovačního centra nebo na hydrogeologickou komentovanou procházku městem za tajemstvím vzniku pramenů, která startuje v 19 hodin. Ve Varech se zapojila i hvězdárna Františka Krejčího s přednáškami o komunikaci ve vesmíru. V Ostrově mohou zájemci zajít do střední průmyslové školy a program najdete také v Chodově, kde technické liceum ukazuje moderní technologie. Celý podrobný program pro náš kraj je k vidění na oficiálním webu nocvědy.cz.
1: Lucko, skvělé tipy na vědecký páteční večer. Díky, hezký víkend a opět brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Tak, aby byla hodina dne v kraji úplná, chybí předpověď počasí a to nastává právě teď, tedy 10 minut před 18. hodinou. Se mnou ve studiu, respektive na telefonní lince ve studiu, je Petra Polívková. Petro, hezký podvečer, dobrý den.
2: Hezký podvečer.
1: Jaké bude počasí dnes večer a v noci?
2: Tak teď večer bude ještě většinou polojasno, ale postupně bude oblačnosti ubývat, bude se nám vyjasňovat na jasno nebo skoro jasno a k ránu se v nižších polohách ojediněle mohou vytvořit mlhy. Bude, ráno bude poměrně chladné, teploty nám klesnou mezi 7 až 4 stupně Celsia, v údolích a při uklidnění větru tam mohou klesnout i níže až někam k plus 2 stupňům Celsia a místy se nám také mohou objevovat přízemní mrazíky.
1: Petro, zítra by mělo být docela pěkné počasí s příjemnými teplotami. Bude to tak skutečně?
2: Ano, je to tak. Mělo by být slunečno a oteplí se. Bude jasno nebo skoro jasno. V těch ranních hodinách ještě s místy, ojediněle se vyskytnou mlhy, ale postupně se budou rozpouštět a jinak bude hezké slunečné počasí a teploty se nám budou pohybovat někde kolem 20 stupňů Celsia.
1: Taková předpověď počasí se hned líp poslouchá. Díky za ní, Petro, mějte se krásně a příjemný víkend, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mezi Karlovými Vary a ostrovem pokračuje silniční uzavírka. Nová turistická značka ve Valči bude mít o víkendu svou premiéru. Zdravotní obtíže po obědě v pražské základní škole hlásí přes 360 lidí. Desítky dětí skončily v nemocnici. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Na silnici 1/13 mezi Karlovými Vary a ostrovem pokračuje přestavba mimo úrovňové křižovatky. V blízkosti obce Bor je doprava svedená pouze do dvou pruhů. Sjezd k obci Lesov je uzavřený. Stavební úpravy za více než 118 milionů korun potrvají do poloviny příštího roku. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Ve Valči dokončili dobrovolníci značení nové turistické trasy. Červeně značená stezka vede do Ústeckého kraje a o víkendu bude mít svoji oficiální premiéru. Během tradičního turistického pochodu barokní krajinou Valče. Pro zájemce jsou připravené trasy pro rodiny s dětmi, pěší a cyklisty, říká za organizátory Markéta Petrová z Klubu českých turistů. Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie.
2: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
3: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
2: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
4: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali další 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
2: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Papež Lev 14. dnes zahájil 4-denní návštěvu Francie. Na úvod cesty ho v Elysejském paláci přijal prezident Emmanuel Macron. Mluvili spolu například o válkách ve světě. Během svého projevu papež varoval před riziky umělé inteligence. Kritizoval také eutanázii a asistovanou sebevraždu. Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv. Mělo by mít podle něj vždy přednost před ziskem společností, které umožňují například asistované sebevraždy či umělé oplodnění. Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev 16. tento zákon nezmínil.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno lokálně mlhy, zejména na Chebsku a v údolí Ohře. Později večer začne částečně přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně Celsia, místy přízemní mrazíky a na horách 6 až 3 stupně. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přes den místy až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
5: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. V dnešním pořadu Muziky, muziky pokračujeme 11. dílem seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám zahraje dechovka Oty Hellera. Zaspívají Petra Hyďhová, Eva Škubalová, Pavel Malina, Josef Kopřiva a Václav Mandous. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Antonín Bulka.

Po zrušení závodního klubu ROH národního podniku Škoda Plzeň v roce 1992 zaniká i velký dechový orchestr škodováckých spojených hudeb, který úspěšně vedl plzeňský kapelník Ota Heller. Storza tohoto hudebního tělesa ihned postavil 13členou dechovku.

Dechovka Oty Hellera se brzy stala jednou z nejoblíbenějších plzeňských kapel, kterou někdy rozšiřoval až na 34 členů. Orchestr hrál hlavně v Plzni, v Měšťanské Besedě, Pekle ve Svazáčku a účinkoval po celém Západočeském kraji. Posluchači si Hellerovu dechovku pamatují z tanečních kurzů, maturitních a velkých plesů.

Dechovka Oty Hellera vystupovala v Rusku, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a Japonsku. On sám hrál na trubku v americkém Brandsnu ve skanzenu Silver Dollar City a v Cirkusu Humberto. Ota Heller také založil tradici vánočního hraní kolec z ochozu věže plzeňské katedrály svatého Bartoloměje.

Hellerova dechovka byla zvána do hudebního studia Plzeňského rozhlasu, kde nahrála řadu skladeb a v hudebních rozhlasových pořadech rozdávala radost a pohodu. Několikrát vystoupila také v televizi. Ve svém repertoáru měla českou dechovkovou klasiku, skladby soudobých autorů a úpravy lidových písní.

Otto Heller vedl a dirigoval 60 let nejen dechové hudby, ale také svůj velký taneční orchestr. Byl nejstarším aktivním kapelníkem, kterého jsem poznal. Otto Heller se narodil 28. dubna 1933 v Soustově u Gdyně. Prezentoval se také jako skladatel. Svému rodnému kraji věnoval gdyňskou polku.

Otto Heller, přestože již byl nemocný, ještě 1. a 2. října týden před svým skonem dirigoval v Plzni 2 koncerty. Zemřel 10. října 2019. Dirigentu Ottovi Hellerovi patří velké poděkování za celoživotní propagaci dobré české dechovky. Vždycky říkával, že hudba může být veliká láska, ale také veselá bída. Byl to skvělý člověk. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se těší Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozezněly tóny lidové hudby a začíná pravidelný špalíček lidových písní. V něm se dnes podíváme na to, jak naši předci vnímali bouřky a hromobití. Konkrétně to budou zápisy z Klatovska z konce 19. století, jak je zachytil František Benetka. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

také patříte k těm, kteří mají z bouřky, řekněme, minimálně respekt? Naši předci se v minulosti při každém zablízknutí křižovali, a to se slovy Pán Bůh s námi, Panenka Maria nad námi. Když se blízkalo opravdu hodně, říkalo se, že se nebesa dnes otvírají, jak se blízká, a nebo také, že se blízká na pěkné časy. František Benetka na Klatovsku na konci 19. století zapsal i následující. Lidé dříve rozeznávali sedmero hromů. Jeden bije, zabíjí, druhý pálí, třetí hasí, čtvrtý taví, šmelcuje, pátý bije do vod, šestý do stromu a sedmý do skal.

hromech a blescích v lidové víře našich předků si povídáme v dnešním Špalíčku. Na Klatovsku se hromu neřeklo jinak než boží posel. A věřilo se, že pokud někoho zabije hrom, i v hříchu pak prý přichází přímo do slávy nebeské. Večer před božím hodem měl člověk, hospodář, prý podle starého zvyku vyjít na práh stavení a vítat boží hod slovy. Vítám tě, boží hode, dej, abychom měli více vody nežli ohně. Na Klatovsku se tradovala také ještě jedna pověra, a sice, že po první bouři přestávají prý vonět fialky.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes o bouřkách a hromech a také blescích v lidové víře našich předků. Dříve lidé mimo jiné věřili třeba také tomu, že čím dříve hřmí z jara, tím větší úroda toho roku bude. A zvlášť úrodný bývá rok, pokud hřmí v zimě. A s úrodou souvisí i následující pověra. Lidé věřili také tomu, že při hřmění se země otřese a stává se úrodnou. A kdyby nehřmělo, nebylo by úrody. Tak všechny tyto lidové pověry, které v dnešním Špalíčku zazněly, zapsal na konci 19. století mezi lidmi na Klatovsku František Benetka. Pěkný večer vám přeje a pro dnešek už se loučí Michaela Vondráčko.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Karlovarský kraj bude mít společné operační středisko složek IZS. Objekt bude stát v areálu krajského úřadu v Karlových Varech. Středisko zajistí propojený dispečink policistů, hasičů, záchranářů, strážníků i armády. Tím, že budou všechny složky na jednom místě, bude předávání informací při mimořádných krizových situacích rychlejší a efektivnější, pokračuje ředitel krajské záchranné služby Jiří Smetana.
1: Zároveň si od toho slibujeme i to, že ti lidé se víc poznají, mohou se od sebe navzájem učit. Mohou si předávat zkušenosti. Navíc přece jenom, když spolu lidé mohou komunikovat jako naživo, jsou v jednom prostoru, lépe se poznají i po lidské stránce, tak zpravidla ta komunikace je pak jakoby snazší a je už pak i na bázi takových jakoby osobnějších vztahů.
0: Za stavbu společného operačního střediska zaplatí Karlovarský kraj téměř 550 milionů korun. Na práce získalo hejtmanství evropskou dotaci z programu Spravedlivá transformace. Hotovo bude v roce 2028. Na zámku v Ostrově na Karlovarsku dnes začalo 9. dvoudenní mezinárodní historické sympózium. Účastní se ho historici, kunsthistorici a archiváři nejen z České republiky, ale i z Rakouska, Německa a Maďarska. Připravené je například promítání exkluzivních dokumentů věnovaných mimo jiné ostrovským zámeckým pánům a princeznám. Letošním hlavním tématem sympózia jsou Šlikové a bitva u Moháče, říká mluvčí města Lucie Kubešová.
2: Nejvíc pozornosti se dostane Štěpánu Šlikovi u příležitosti 500. výročí jeho úmrtí během neblaze proslulé bitvy u Moháče. A je to také 500 let, kdy na uvolněný český trůn nastoupili Habsburkové. Také o tom bude na sympoziu řeč. Sympozium je samozřejmě otevřené veřejnosti a vstup je zdarma.
0: Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Třeba podle Romana Horáčka je využitelná v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních kvůli citlivosti údajů bude nástup pomalejší. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Při dnešních ruských útocích na Kyjev zemřelo 7 lidí. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, podle kterého je skoro 30 lidí zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Další útok na kancelářskou budovu zabil 3 lidi. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé.
3: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno lokálně mlhy, později večer přibývání oblačnosti, teploty 18 až 21 stupňů. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přes den až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u Františkových Lázní u odbočky do Zátiší bourala 2 osobní auta a v Aši v Selbské ulici havarovala 2 vozidla.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem, když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i? A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého
2: ano,
1: zvlášť?
2: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým, tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
2: Ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergerovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad, sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer.

0: řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
1: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
0: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
3: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
4: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
5: Počasí.
2: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
6: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
6: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk. Jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4 000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení, dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení,
0: tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty to hadí znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno navěky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak, to je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku. A bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb? Nebo
2: já bych doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všim možným, přikreju se, odkreju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Marek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kdy by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama,
0: jako
1: různě,
0: jít proti tlakem? Nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše
1: věci.
0: Ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit
0: pod
1: kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dá různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024, netýká se to všech vozů a zákazníci budou

0: klasické lípě, cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
1: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
2: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternů.
1: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu Středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice. Od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami. Pomalu se jede od Konslířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Boldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternidzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po transitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás. V České montážní společnosti a v pražské ocelářské společnosti, která provozovala Kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěžskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa, sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků, prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní, Poldi Hütte, Poldina huť, to jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldíny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montánní společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavil lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein nestratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Nardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napaječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napaječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklid

0: Rodiny byl poměrně dramatický, ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. V kránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na 3 místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97.5. kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek. Rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum. A přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou, přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, z obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. Ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhle ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchý a tichý. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, do rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z Ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jedinej kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdybychom ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list lehl, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu prones řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut. Než byla z toho vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900. Máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olda říhá starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo?

0: Mm-hmm.
1: No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
0: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no bohužel.
1: Mm. No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
0: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
1: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
0: No, já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
1: Jo, to máš rád jako jo?
0: Jo, miluju, no.
1: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
0: Jasný, no, jasný.
1: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
0: Takhle dobrý?
1: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte? Nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat. Děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
0: No tak jakoby besídky, to zase děláme. No měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
1: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
0: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
1: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom proto, že budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
0: No, ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
1: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
0: Taky, naschle.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom nechtěli udělat nějakou oslavu. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Je to taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Ne, oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A tyhle ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné okamžiky. A...
1: poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. Uh-huh. A sešli jsme se zase celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli. Tady byli tak
1: všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože... tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, aha, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elán a jejich písnička Netrpezlivý. Tak to řekl muzika, za 5:30, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi, ano, činníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak. Myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, oslavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly 80, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo. A tak to takový těch kulatin, to se oslavují naše, nějak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni.
1: No, no. Tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečko.
1: A je to v restauracích teda většina, jo, to doma, to není.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne, manželka, a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat obsluha v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě,
0: no,
1: ale nevadí. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak, no, tak ti nám tam taky hráli, jo. A my z naše rodiny takhle to většinou se ostavil jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden brácha v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho bratra Ladíka.
0: Jasné, rodina. Jasné.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, ona mu odešla do rybička, to zase, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezl v takém velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Ty kulatiny, říkám, to tak je ty kvartály, 10 lety a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
0: Aha,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Aha. A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? No, takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, já nemě nečeleče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny, no. A je právě takové nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, no je, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny, nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím v kalendáři, to. Ano, ano.
1: Ale já věcu takové, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí.
0: Jo, jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, není tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude to tolik stát. No. Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu, jo. Tak to má být. Tak, a moc děkuji samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte.
0: Jo. Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zaspívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás sešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za tři neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A
1: ano,
0: chystáte
1: ano.
0: Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo
1: no,
0: každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mhm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinedě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla to. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a tři dospělí a dvě děti.
0: Ano, ano.
1: Tam si děti můžou vybobnout, jak se říká, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou říjnu, pak zase v listopadu narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak když nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzí?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne kolem 12. hodiny, protože tady jsou takový jako prostě rozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný do ty řeziny u Marie Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano.
0: Celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte.
1: Jsem, ano, ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktovala dneska její dceru a to ještě spunktuju další dvě dcery a ještě syna, takže vlastně tři neteře a synovce, já s nima spunktuju, že segře necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni. A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout
0: všichni. Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu a tě nálada dobrá a moc si to užijte.
1: Ano,
0: a taky
1: ano.
0: Dobré jídlo,
1: ano.
0: Pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: Má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend
1: taky,
0: přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bratrské duo Damien, Sane Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím moc.
1: Tak tu ráda, že jsem se dovolala kotičku. A u nás na Valachách se neslavilo a gor naši, ty šli, jako přistěhovali se tady do, na okrese Jeseník po válce. Takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina. Tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny.
0: Ano.
1: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už.
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn,
0: no.
1: Nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: To jim za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Honzik slyší, tak určitě se zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo. Jinak teda říkám akorát věkno a děti, které se mě roztrousili taky. A je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavení.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Jsme se zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak. Takže ráda dělali, vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuji.
0: Se. Jo.
1: To je tam špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju. No,
1: a všechny posluchače, co jsou na příjmu. Mm-hmm. A teď k tomu tématu, tamně, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, mm-hmm. tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, víc takhle. No. Jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. Uh-huh. No a tak to, ale když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, mm-hmm. no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, půlkulatiny, tak to taky slavil, mm-hmm. slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: Trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, přátel, jo, nebo v jakém sportu?
1: Fotbal.
0: Mm-hmm.
1: No, a takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla prodor.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No a potom objevili u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, mm-hmm. tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme 75 asi, mm-hmm. no tak přijel, tak se tam slavili tam a my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Mm-hmm. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná osla, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo v čem je takový jistě, základ?
1: Asi to jídla a pití, že jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak prostě dobroty nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak ano.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si udělal to spolu takový posazení, ne? No, alespoň ze sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. Mm-hmm. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, mm-hmm. a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak nezapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí.
0: Mhm.
1: No, že je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Děláte si radost, jo.
1: Ano, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, do téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce, co se mi zase nelíbí,
0: nějak extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se, co tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slaví jeho tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Svátky, jara,
1: to se
0: taky.
1: Na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava,
1: taky.
0: Třeba podle vašich představ, no, samozřejmě.
1: No, vy taky, jestli to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Víte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, že já jsem práci, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo toho odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji.
0: To je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. Uh-huh. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Uh-huh. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Mm-hmm. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mm-hmm. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a mm-hmm, Velikonoce mm-hmm. takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Je, no jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové to prostě nemáme rádi. A opravdu jako narozeniny, svátky,

0: jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
1: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě, různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
0: Ano, myslím, když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo, opravdu, jenom ty Velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, která jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
1: Ano.
0: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
1: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny, jak si...
0: Jak jste říkala, tam koho pozvat.
1: No, tak někdo
0: to... Já pozvu rodinu. A když přijedou, když nepřijedou, jejich problém. Já nachystané mám.
1: Jasně.
0: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
1: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
0: Třeba vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme ze synem v kuchyni čeptali. Co mu koupíme k narozeninám? A on na nás volá z obýváku. Co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo? Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo? A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedat. Prostě.
1: Jasně, podle vlastně, chuti.
0: Navštěva odejde a flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
1: Jo, zbyde na další oslo.
0: Ale
1: oslo.
0: Posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. No, když to nejím, ale prostě
1: pro všechny
0: ostatní. Teď jsem dělala balet, a malé mi i plechy smědly.
1: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mišík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami
0: Můžu vás poprosit?
1: Ježíšovu smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio,
1: jo.
0: Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle té takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás, speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavím výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: No, když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké...
1: Taky, ano.
0: Na nějaké
1: ano,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, ne? Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte
1: takto. Tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, děláš to řízky, jo, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletý masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... Taky. Takže když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželu, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: I s mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky, děkuju.
0: Nápodobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Šelingr a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásný.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: já,
1: tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tmělicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tkádové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko láhvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčem, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, ještě jsem měl, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo, to se sedí venku, ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal na noční lince, takže já, když někomu posílám pozdrav, vy si to byli pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil,
0: ano,
1: tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krása.
1: To jsem nepočítal, že to jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně no. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Noučata běhají po dvoře.
0: Jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel v noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď
0: to je
1: k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Nějaký to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo? Nějaké dobroty zkrátka.
1: Je, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka. Neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiného pohledu. Mamka jednou za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21. Tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Jo.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No a co vám to připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa. Jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě. No je to takový hezký, smutný, jo? Protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Ano.
1: Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malérie. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo? On šel do hračkářství, takový prstinky, jako že aby něco bylo.
0: Jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu. Říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tobě. Takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Jak to vypadalo? Jak jste si to užili?
1: No, my jsme seděli ve verandě. Já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: No je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechny teda linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka, Vatičku z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichy svoj, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Skupina Kryštof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky pátečně sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě. Jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

Время до зда. Že chtěl bych jenom mít.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád, takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl,

0: Vosená šéf si ho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešlý.
1: Tak já už tam půjdu.
2: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tvoje přišel, člověče, posadit se, něco si dáš mít, ne?
1: Jenže máti mi kladl na srdce, abych tady nic nejedl.
2: A co ti mám máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
1: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
2: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko! No.
3: Zrovna tady stála, jo?
2: Jídlo, je tam nějaký?
3: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
2: No a dál.
3: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
2: A je ty brev to něco teplýho chci.
3: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
2: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, tak to nemůžeme vůbec podávat.
3: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
2: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Tady se mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
1: No, o čem?
2: O čem? To je divnej, o čem? Co mistr?
1: Nějaký mistr?
2: Máte snad nějakýho mistra?
1: Jo, máme.
2: No, vidíš, tak ten, co dělá.
1: No, tak co s ním má bejt?
2: Já ho neznám, znáš ho ty?
1: Jo. Znám. No a co?
2: Ale nic.
4: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
5: Mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
6: A máma?
5: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
6: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
5: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
6: No jo, Slávečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
5: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
6: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
7: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
6: No proč pak?
7: Ale no, je to čistě vaše rodinná záležitost.
6: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
7: No, no, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
6: No, výborně. Poslední.
7: To si vezmi sváteční šaty.
6: Za prvé.
7: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci

0: ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
1: Ty hambáři.
2: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
1: Už seš doma?
3: Tak co škola?
4: Normálně.
3: A ty?
1: A byly už nějaký známky?
4: Ne. A ty?
1: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
4: Jo, měli.
1: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
5: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
1: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
5: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
1: Správně. Jak?
5: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
1: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
5: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
1: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
4: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
1: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
5: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
1: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
5: Ty mě.
1: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
2: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
1: Už abych šel.
6: No jo, máme nejvyšší čas.
4: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
6: Ano.
1: Vy taky někam jdete.
6: Jdeme na rodičovské sdružení.
1: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
6: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
1: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
5: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
1: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
5: Já jsem přítel školy.
2: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
7: Jiří, vy jste studoval, že?
8: Ano, i tak se to dá nazvat.
7: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
8: Ano.
7: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
8: Ano.
7: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
8: Ano.
7: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
8: No snad.
7: Z televizního seriálu Chalupáři, přesně vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
8: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
7: To jsme si všimli.
8: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vy udíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, do lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatní si dohovoříme, zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirko.
6: Jirkova. Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televize nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
3: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
3: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
3: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
7: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
10: Ne.
7: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
10: Nemám.
7: Aha. Čtete si?
10: Jo.
7: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
10: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
7: Před chvíli bylo 6.
10: A kolik je teď?
7: Pořád 6.
10: Že by se zastavil čas?
7: Už jo.
10: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
7: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
10: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
7: Jo.
10: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
11: Jistě. Samozřejmě.
10: Pro mě?
11: No ovšem.
10: Třeba dát mi pusu.
11: Co? Tady chodí lidi.
10: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
11: No a nemohla byste omdlít?
10: Já? Proč?
11: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
10: Já ho znám, Lapiducha, no.
11: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala no. Potom.
10: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
12: Halo.
11: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
10: Tak ne.
11: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Byste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
10: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
11: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba, no tak to by bylo něco jiného, to bych přišel.
10: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
11: No, a co?
10: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
11: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil
13: tuto píseň.

0: srdce.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle.
5: No pojď se, ne. Nekňuruj a pojď sem, pej sámku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezou linkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
6: On jako z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
6: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Když jste ho začal hladit.
6: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
6: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
6: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
6: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
6: Nedělí
4: flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Strále do těrnej, chlap. No tak, blbeču jeden. Puste mě, pro Krista pána.
7: A neječ, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
8: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
9: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
10: Opakujte po mně. 29.
9: 29.
10: 37.
9: 37.
10: 22.
9: 21.
10: To máme taky.
9: 22.
10: No to už jsem říkal.
9: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
10: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
11: Tak jak?
10: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
11: A vyhrál se?
10: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky vyhrál první.
11: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, mi chcete říct, že já...
10: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
11: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
10: První jste vyhrál, dědo.
11: První.
10: Pane Vaňku, slyšíte? Dědo, prosím vás.
11: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
11: Tak naschledanou.
10: Naschledanou.
11: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi Zdivočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor... Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: Počkej,
2: musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výškoměru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.